Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští hasiči se vracejí z Francie. Do Česka se v pondělí večer vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry. Jejich posádky během mise provedly stovky schozů vody. Francie zužují plameny už od začátku července a oheň tam zasáhl tisíce hektarů půdy. Čeští hasiči dál pomáhají v zahraničí, aktuálně zasahují například v Řecku. USA zavádějí nová vysoká cla na Kanadu. Prezident Donald Trump podepsal zavedení dodatečných 50% cel na řadu kanadských výrobků. Opatření začne platit od 19. srpna a dotkne se například vína, nábytku, oděvů nebo cementu. Bílý dům tvrdí, že jde o reakci na údajně nespravedlivé obchodní podmínky vůči americkým firmám. Podle ekonomů ale mohou nová cla zdražit zboží, zvýšit inflaci a ještě zhoršit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Lionel Messi poprvé promluvil po finále mistrovství světa. Den po porážce Argentiny se Španělskem přiznal, že prohra velmi bolí. Na sociálních sítích napsal, že se zklamání nebude hojit snadno. Po samotném finále přitom s novináři nemluvil a neprozradil ani to, jestli bude v reprezentaci pokračovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Cesty ke školám v Ústí nad Labem budou bezpečnější. Město upraví dopravu v ulicích Elišky Krásnohorské, Bělehradská, na vyhlídce a na schodech. Přibydou nové přechody, bezpečnější pěší trasy, parkovací místa i změny dopravního značení. Cílem je lépe chránit děti v okolí základní a umělecké školy, hlavně v době začátku a konce vyučování. Dopoledne ještě místy i polojasno, jinak nás dneska na severu Čech čeká většinou oblačno, odpoledne se budou vyskytovat lokální přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
3: Jsme v

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Já to věděl, že se přidáš. Jasmin mě v tom nikdy nenechá. A co na to David?
2: Já na to říkám dobré ráno.
1: Dobré ráno, s vámi David, Jasmin a taky já.
3: Michal.
1: Mně se normálně zdálo, lidi, hroznej sen, že jsme skončili ve snídaní šampionů.
3: Ježíš, jak to?
1: Nevím.
2: A co na to bylo hroznýho?
3: Počkej, David tady zůstal, ne? Jako vždycky.
1: Já nevím, ale já si jako co si vybavuju, takže nás přesunuli na nějaký lokální rádio do Dvora Králové nad Labem, což tam jako asi žádný ani není.
2: A v kolik jsme vstávali?
1: V kolik jsme vstávali? No, normálně jako ráno, jo, ale vysílali jsme jako pro nikoho. Mm. Jo? Ale možná proto, že tam je zoologická a my jsme taky takový zvěřenec tady, no. Tak hele, jsme tady, já jsem se probudil a říkám, tak máme do toho Dvora Králové, anebo normálně tady do našeho studia. Tak jsme tady, všechno funguje, depešáci na chystení a jsme rádi, že jste tady. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: 6 hodin 9 minut. Jeleni na Hit Rádiu, dobré ráno. Představte si, že vám někdo v práci vezme na 8 hodin telefon a řekne, teď se prostě soustřeďte a třeba se bavte mezi sebou. Proč se o tom bavíme? Vláda schválila plošný zákaz mobilů ve školách. A tak se ptám, jestli se dětem vrátí dětství, anebo nás za rok v září, od kdy to má začít platit, čeká vzpoura školáků.
1: Já jsem koukala před vysíláním na nějaký reelska na Instagramu, kde se vyjadřují k tomuhle tomu tématu školáci právě, ptají se jich, jak se jim to líbí a jak ne, tak samozřejmě jsou proti, pak je tam nějaký jeden rozum brada, co vypadá jako, že to je spíš jako na kameru, že je to opravdu ještě dítě a říká, no ne, tak my se pak jako neučíme, edukace je pak horší, je mu asi 12, když to říká, tak je to jako vtipný.
0: To bude oblíbený ve třídě asi určitě moc, no. Tak co vy jste pro, já jsem pro, za mě jo.
2: No.
1: Těžký.
0: No.
2: Těžký.
0: Tak, takhle, já když si vzpomenu na sebe, jo, tak my jsme taky na základce neměli mobily a něco jsme se naučili, bavili jsme se spolu, že jo, házeli jsme si míčem, všechno.
1: No jo, ale to jsme tohle ještě neznali, ale teďka ti vlastně vezmou něco, na co seš už nějakou dobu zvyklý.
0: No,
1: je to,
0: zvyklý.
1: Je to těžký.
0: Ale nepotřebuješ to v té škole
1: to
0: zase,
1: ne.
0: Že jo.
1: Ale a oni se baví i o přestávkách, že by to jako zakázali úplně, ne?
0: No, tak jasně. Já bych to zakázal teda, nebo takhle, ono se to zakázalo, že jo?
2: Naštěstí o tom nerozhoduješ ty.
0: Naštěstí o tom nerozhoduju já, ale zakázalo se to. Tak já si myslím, já když se opravdu vrátím zpátky, tak chodili jsme do školy sami, že jo, nikdo o nás nevěděl, pak jsme se nějak vrátili a dneska nějaká přehnaná starostlivost si myslím, že možná tam od rodičů jako bude, ale myslím si, že to zvládnou ty děti úplně v pohodě.
1: A od kdy to budou muset zvládat?
0: Od kdy? Od příštího roku.
2: Pokud to projde parlamentem, samozřejmě, ještě to není úplně schválený. Mm-hmm.
0: Takže je možnost, že to ještě neprojde, Davide, jo?
2: No je, ale já si myslím, že to projde a od 1. září opravdu budou školy bez telefonu, tak uvidíme.
0: No tak děti teďka zjistí, že o přestávce existují i jiné věci než TikTok, že jo? Třeba to starý dobrý házení mokrou houbou o tabuli, to známe všichni. Pojďme na muziku, Alan Walker, Fade It, 6 hodin, 11 minut a taky se staví Rose a Bruno Mars a Paté. Tak hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio, 6 hodin 17 minut. Dobré ránko.
1: Mám pro vás jednu hádanku. Je to částka, kterou máme všichni společnou a nezáleží na tom, jestli vám je 18, 40, 60 nebo jste se narodili včera. A je to dluh na každýho Čecha, který zveřejnilo teďka Ministerstvo financí. Kolik si myslíte, že to dělá? Ať už jste doma v autě nebo vy kluci tady ve studiu.
0: Jsem přemýšlel, co máme společného, tak teďka už to je jasný. No bude to hodně, pamatuju si, že to bylo, nevím, nějakých 300, 320 tisíc.
2: Já se taky pohybuju v tom rozmezí 300, no, tak já už řeknu dneska 400.
1: Dobře, tak je to 342 tisíc korun.
0: 342 tisíc.
1: Na každýho Čecha, jo? Opravdu zveřejnila se teda výše státního dluhu a tohle připadá na každou hlavu. A já už to vidím třeba jako to miminko, co se narodí, jo? Dostane porodní list a rovnou tady teda nějakou dlužnou částku k tomu.
2: Tak je to finanční negramotnost, no, narodí se rovnou dlužník, jo?
0: A tak počkej, no, kolik je rodičovský příspěvek? 350 tisíc a ty jsi říkala, že dluh je 342. No tak v porodnici ti dají osmičku a jdeš, no. Od novýho roku.
2: Čili se to rovnou zamázlo, jak když přesně. Porodnice.
0: Takže my tady máme dlužíček maličkej, takže je to, tady máte 8 tisíc a děkujeme. Za malou chvíli další hity Indila, taky Kato a John, no a samozřejmě přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
17: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
18: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
19: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
19: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
20: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na komplikaci na trase z Liberce směrem na Frýdlant. Za odbočkou na Krásnou Studánku je na silnici rozlitý olej. Může to tam dost nepříjemně klouzat.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů o 6:30 s vámi Michal, Jasmin a David. No a Dave, ranní update.
1: Ranní update.
2: V Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za posledních 13 let. Na výzkumné stanici Concordia klesl teploměr na více než minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu planety z roku 1983 ale stále chybělo zhruba 5 stupňů. Španělští mistři světa zveřejnili vítěznou fotografii bez Donalda Trumpa. Americký prezident sice po finále zůstal na pódiu během oslav. Na oficiálním snímku španělské reprezentace už ale chybí. Podobně upravenou fotografii později zveřejnila i FIFA. Elon Musk už není dolarovým bilionářem. Kvůli propadu akcí společnosti SpaceX klesla hodnota jeho majetku pod 800 miliard dolarů. I přesto zůstává s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.
0: Ty brďo, 800 miliard dolarů bude asi dost peněz. My jsme se tady bavili o tom státním dluhu Česka, tak jestli by nám s tím nepíchnul, co?
3: To bylo 342 tisíc korun na hlavu.
2: Já jsem si tady schválně spočítal.
3: Ne Česka, jo, to nebo vyšší, ale tohle je opravdu na hlavu.
2: Na hlavu. No jasně, částka, no, dluh Česka rozpočítaný na hlavu. Tak si představte, kdyby Elon Musk zaplatil všechny dluhy, které máme, tak by mu ještě furt zbylo 80% vlastního majetku.
0: Super, tak kdo na něj máte číslo? Napište mu to na X-ko, třeba si to všimne, ještě mu zbydou nějaký prašule. Ty a tvoja sestra No Name, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři, na Hit Radio 6:31. Dobré ránko. Hit

0: Tohle je Hit Radio. Taky Katy Perry, Teenage Dream, 8 minut po půl deváté. A já vlastně teďka strašně lituju, že vám to nemůžeme ukázat s obrázkama, jo. Protože David nám tady říká asi tak před půl minutou zpátky, říká, hele, pojďte se na to podívat. Tady je borec, který zdolal nový světový rekord. Davide, jestli nám to můžeš odvyprávět. Ať máme ty obrazy v hlavě, jo.
1: Na Facebooku na mě vyskočil chlapík, který dokáže za minutu nasadit 101 jehel nití, ale dělá to pusou.
2: Musíte si uvědomit, jak strašně náročný je vůbec tu jednu nit dát do jehly, že jo?
1: To jsem dělal nedávno, zabralo mi to asi 5 minut. A on to udělá za minutu a ještě k tomu pusou.
0: Já to nechápu.
1: Abyste si to dokázali představit, je to tak asi 1,5 metru dlouhý dřívko a tam je vyrovnaná jedna jehla vedle druhý. A on si dá tu nit do pusy a prostě jenom jede a nasazuje to prostě.
0: Já to nechápu.
2: Ale správný dotaz tady od Davida před chviličkou přestupem, jak ho to vůbec napadlo, jako vytvořit ten rekord.
0: Tak ono celkově ty rekordy, jako, jestli jste někdy koukali na nějaký rekordy nebo na něco, tak občas si říkáš, jako sakra, jak tě to napadne, jo. Ale já ho teda obdivu, protože mi teda občas dělá problém a myslím si, že to máme podobně, trefit se normálně klíčema do zámku. Jo. A nebo napadá mě taky, když chcete zastrčit USBčko do počítače, tak ho musíš otočit 7x a teprve pak tam zaleze, jo. Ty bláho. No jako...
1: Jak musí být pyšný jeho rodiče, když to vidějí.
0: Přesně. No a dělali jste to někdy, jako strkali jste někdy nit do té jehly? Já teda mám problém trefit se do dírky občas. Jo. Jsou na to nějaký triky?
1: Podívej se na tohle video, no. Příště už budeš vědět.
2: Prostě.
0: Tak, kdyby vás k tomu zajímalo víc, opravdu nás mrzí, že vám to neukážeme s obrázkama, ale opravdu to stojí za to, tak vy, kdo jste třeba dorazil do práce a ještě tam je nějaká ta prokrastinace, najděte si borce, který strká, je to Číňan teda?
1: Jo, jmenuje se Wan Fuquan, kdybyste ho třeba náhodou znali.
0: No jasně, známe, Wan Fuquan. Takže Wan Fuquan, Guinnessův rekord a uvidíte, to máte o zábavu postaráno. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D8, dávejte si teď velký pozor mezi kilometry 19 a 17 ve směru od Drážďan na Prahu. V levém jízdním pruhu probíhají opravy. Je tam proto zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Za 10 minut 7 hodin, tohle je úterní Hit Radio. David Guetta, Kim Petras, krásné ráno. Obrovský ukazatel, jak čas letí, jsou události, které si pamatujeme všichni, jenom nám teda přijde, že se staly před méně lety, než tomu tak doopravdy je. A příkladem je potopení lodi u italských břehů Costa Concordia. Já jsem totiž přišla s tím, že na Netflixu je nový dokument, nový film.
1: Ano, a je přesně o téhletý situaci, kdy teda 13. ledna 2012 narazila luxusní Costa Concordia u pobřeží Itálie na skálu, převrátila se tam na bok a během pár hodin vlastně lidi bojovali o život, mysleli si, že jedou na jednu z nejlepších dovolených svého života. Na palubě tam bylo přes 4000 lidí. A v tom dokumentu mluví konkrétně dva páry a jedna slečna, který na té lodi byli, přežili, bojovali o život i s tehdy půlroční dcerou, jo? Třeba některý z nich. A muselo to být teda naprosto šílený.
0: No ono to bylo vlastně celý tak trochu bizarní ta nehoda, protože, jestli se nepletu, jak se jmenoval, Francesco Schettino,
1: kapitán.
0: A on se chtěl pochlubit nějakému kámošovi, který byl na břehu, že teda se tou lodí propluje.
1: Kolem nějakého ostrova.
0: Švihnul to tam, normálně to tam potopil a on pak nějak utek, ne?
1: Jo, on vlastně strašně dlouhou dobu tvrdil, že tam byl jenom výpadek proudu a že vlastně do vody neteče. A kdyby na začátku rovnou přiznal tu pravdu, tak mohlo být všechno úplně jinak a nemuseli být žádný ztráty na životech, kterých bylo asi 30, si myslím.
0: Prýma chlap, no. Tak mě spíš jako fascinuje to, že to je 12 let. Já bych řekl, že to je třeba...
1: 14.
0: Nebo 14 dokonce, že to je 14 let. Já bych řekl třeba, že to je tak 5-6 let zpátky. A vlastně si říkám, proč to tak je, že vlastně tady ty události, tady ty milníky, že máme pocit, že se to stalo před méně lety, než tomu tak doopravdy je.
2: Tak důvodu je samozřejmě hned několik. Podíval jsem se na internet.
0: Aha.
2: Je to především proto, že čas se zrychluje v poměru k našemu životu, jo. Vysvětlím. Když je ti 10 let a uběhne 5 let, tak to je 50% tvýho života. Prostě strašně dlouhá doba, proto se to, když si dítě zdá jako strašně dlouhý časový úsek.
0: Aha.
2: Zatímco když už ti je 50, tak je těch stejných 5 let už jenom 10% tvýho života. Proto ti to přijde jenom jako malá výlet.
0: Že to utíká takhle rychleji, takže čím jsme starší, tak tím to rychle utíká.
2: Mám tady ještě jeden docela zajímavý bod, že mozek ukládá rutinu úsporně. Budu tady doslova citovat, když se dny podobají jeden druhému, nevytváří.

0: Co?
1: Ještě bychom nemuseli vstávat.
0: Pojďme na muziku. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio a dokument Costa Concordia na Netflixu. Doporučujeme.
1: 14 let, tyjo.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
2: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Mobily mají ve školách skončit. Vláda podpořila návrh, který zakáže používání mobilních telefonů v mateřských a základních školách i na nižších stupních gymnázií. Děti by je nesměly používat po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou budou jen výuka, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby. Pokud návrh projde parlamentem, začal by platit od 1. září 2027. Déšť zmírnil sucho, problém ale zůstává hlouběji v půdě. Srážky z minulého týdne doplnily vláhu v horní vrstvě půdy na většině území Česka. Dva nejhorší stupně sucha díky tomu prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Ve vrstvě do 1 metru ale půda zůstává dál výrazně vysušená. Podle odborníků se navíc může stav v příštích dnech znovu zhoršovat, protože výraznější déšť se neočekává. Madrid slaví mistry světa. V ulicích španělské metropole oslavují druhý titul v historii, podle úřadů téměř 2 miliony fanoušků. Fotbalisté projeli městem na otevřených autobusech a večer pozdravili příznivce z pódia v centru Madridu. Ještě předtím je přijal španělský král Felipe VI. I premiér Pedro Sanchez. Španělsko získalo titul mistrů světa po finálové výhře nad Argentinou a navázalo na zlato z roku 2010. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Stavba plavebního stupně Děčín by podle odhadů ředitelství vodních cest mohla začít na počátku roku 2029. Do provozu by pak mohl být uveden v roce 2033. Plavební stupeň má zajistit lepší splavnost Labe v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Funkční vodní cesta tak pomůže oživit vodní dopravu v regionu. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni. Dopoledne ještě místy polojasno, jinak bude dneska převládat velká oblačnost a odpoledne čekáme lokální přehánky.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ráno.
9: Krásný úterý.
10: Snídaní šampionů.
8: 7 hodin, k tomu 3 minutky. Michal, Jasmina, David s vámi, my vám přejeme hezké ráno. Já bych chtěl říct, že oficiálně patřím do klubu starých lidí. Já jsem o víkendu dosáhl důležitýho milníku. Napadá vás, co by to mohlo být?
11: Tak schválně necháváme se podat.
8: No já to neprozradím teďka, nenapadá vás nic.
9: No tak nic nového, no.
8: No tak po písnici. Miraj, vedle tebe usínám, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: chodí. Vedle tebe usínám, Miraj, na Hit Rádiu. Já jsem se s váma chtěl včera podělit o historku z víkendu, zapomněl jsem na to, musím se k tomu vrátit. Pojďme si představit situaci. Zpátka na sobotu, jdu spát v 10 večer. O 1:30 ráno mě a moji dívku probudí hluk od sousedů naproti z terasy. Popíjeli tam, měli tam nějaký mecheche. Tak jsme zase usnuli za chvilku a za 10 minut zase probuzení, protože se někdo nahlas smál. Až mi ve 2 ráno bouchly nervy, vyletěl jsem na terasu, něco jsem tam začal křičet a byl klid tu chvíli, jo. Proč to říkám? Není to nic chlubení, ale spíš vlastně, když jsem se vrátil do postele, tak samozřejmě adrenalin, já jsem nemohl další asi hodinu a půl usnout, ale to hlavní je to, že jsem zjistil, že jsem fakt starý. Mně se to nikdy nestalo. Já se vlastně teďka považuji, že jsem v klubu takových těch bouchačů s metákem do stropu, ještě že díky bohu nad námi nikdo není. Jo, a vlastně já jsem prožil tenhle milník, jo. Už jste to nikdy zažili?
1: Že bych takhle jako někomu zkazil akci, jo, nebo zkazil party.
0: No ale nejhorší na tom je, že já jsem ten poslední, kdo by to nechápal. Já to jako rozumím, že se lidi chtějí bavit, jo. Ale vlastně chceš spát a víš, že ještě ráno stáváš a teďka tam dělali jako hluk a bavili se, já si říkám, tak jako chápu to, baví se jako dobrý, jo. Ale pak fakt v ty 2 hodiny najednou ohlasitej smích a to bylo, jak když normálně hodíš červený hadr na bejka. Já jsem prostě vylíz na ten balkon a jako slušně, jo, jsem křičel.
2: Ale tohle, to, co prožíváš ty, tak to si aspoň mohl nějakým způsobem zastavit, ale já to prožívám taky s tím, že tam máme kruháč pod oknama, kde teda nějaký chlapy každý večer, každou noc a přesně klidně je ve 2 ráno, když tam nikdo nejezdí, samozřejmě driftujou a já s tím nemůžu nic dělat, nemůžu jim tak řvát,
0: ale nezastaví. Až teda budeš starší, až se dostaneš do té mojí staré fáze jako já, tak tam nahážeš hřebíky, že jo?
2: Já už chtěla házet vajíčka po nich, já jsem byla fakt vytočená, ale ještě se nic nestalo.
0: Pane bože, no tak já jsem teda zažil a vlastně to už bylo podruhé, když jsem fakt zjistil, že jsem starý. Poprvé to bylo v 25 na maturitním plese, to si pamatuju, když jsem tam přijel a oni mi začali vykat, ne, když jsem mu tam jel moderovat. Já říkám, prosím vás, jestli mi nebudete tykat, tak já odjíždím, jo. Tak vykají vlastně doteď, no.
2: Tak máte i vy nějaký takovýhle moment, kdy jste si uvědomili, že už jste vlastně starší kusy?
0: Davide, ty máš nějaký takový milníček?
1: My jsme byli nedávno ve Varech na festivale a taky. Pamatuju si, kdy jsme tam dřív jako kalili prostě do noci a teďka já i moje starší sestřenice, tak kolem půlnoci jsme si říkali, hele, budeme si radši lehnout. Zítra, ať se krásně vyspíme, zítra je taky den, víš, jako ať jsme prostě v pohodě. Takže taky jsem si říkal, pane bože, už je to tady. No.
0: Takže my ty milníky tady máme za sebou, někdo dvakrát, někdo teda poprvé, tak by nás zajímalo, jak to vypadalo u vás, kolik vám bylo a co byla teda ta věc, kdy jste si řekli, tyjo, já už jsem fakt ale starý nebo stará. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777 a budeme samozřejmě rádi i za SMSky na stejné číslo. Tohle jsou Last Good Night a taky úterní Hit Radio. Dobré ráno.

0: Where's my husband? Tohle hraje 7 hodin, 15 minut. Dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, vrátíme se k tomu, co jsme řešili. Já o víkendu jsem zjistil, že patřím do kategorie starý bručoun, co chce mít svůj klid. Ve 2 ráno jsem musel okřiknout sousedy, co měli naproti na terase obří mejdan a nedalo se spát. A myslím si, že to ocenila celá ulice. Tak jsme se ptali vás, jaký okamžik byl ten zlomový, kdy jste si řekli, a už jsem opravdu starý nebo stará.
1: Lenka píše, dobré ráno, je mi 32 a asi 2 měsíce zpátky jsem vyběhla na sousedy nad náma, kteří měli dětskou oslavu. Jsem celkem tolerantní a chápavá, když je před 22. hodinou, ale potom, co tam hodinu v kuse skákali děti ze sedačky, jsem to fakt nedala. Jo, jsem stará, ale pak byl celkem klid.
0: No počkej, takže bylo před 22. nebo po 22. To už asi spali ty děti, ne?
1: Je tolerantní, když je před 22. Je, ale tohle pokračovalo
0: chápu,
1: dál.
0: Chápu, rozumím. Další zpráva. Ránko týme, je mi 38 a mám to tak poslední cca 4 roky, že když je nějaká akce v pátek, tak nejdu. Po celém týdnu v práci a vstávání ve 4.30 chci mít v pátek klid, sedět na dvoře, poslouchat rádio a odpočívat, včas se navečeřet, umít a zalehnout jak normální slušný člověk. Ale jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp. Hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku. Ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovku i od tebe, tak čekáme na to.
1: Ivče píše, dobré ráno, šampioni, já už v uvozovkách starý kus, jsem asi delší dobu, jsem tolerantní, si myslím, ale když vám pod okny v neděli večer začne pouštět někdo cirkulárku, nebo co to bylo, a to bydlím v centru města a trvá to do půlnoci, asi si dovedete představit, jak se to v noci rozléhá. Já po dlouhém váhání zavolala měšťáky a byl klid. Zdravím všechny, Ivča.
0: Děkujeme za vaše zprávy a vzkazy, nicméně Jasmin, ty jsi tam nepochlupila, kdy byl nějaký ten milník u tebe.
1: U mě to bylo radost ze sázení bylinek a rajčátek na balkon a jahůdek a čili papriček, jo, a dokonce jsme zasadili strom s přítelem a takovýhle věci, nebo vysavač, když najednou k narozeninám místo, já nevím, co chtějí jiný holky, kabelky, když dostanou vysavač, no ježiš, to je bomba.
0: A k těm kytkám vydrželo to nebo chcípli?
1: Jak který? Teďka podovče to některý nedali, no.
0: Rozumím.
1: Hodinky.
0: Pojďme na muziku. Alok, Bruno Mars. Teda Bruno Martini a Ziba. 7 hodin. 18 minut. To je Martini, ne Bruno Mars. Hear me now. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: Martine taky zíbá na Hit Radio. Dobré ráno vám všem, už za malou chvíli budete moct vyhrát parádní pobyt na Šumavě, konkrétně v historickém centru Sušice. O tom bude rychlá pětka chvíli po půl osmé, tak na to rozhodně počkejte, taky přehodíme další hity. Na co se těšit, to jsou Linkyni, nebo třeba tohle, Sia. No a taky vrkneme na dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak krásné ráno z Hit Radia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D8, dávejte si teď velký pozor mezi kilometry 19 a 17 ve směru od Drážďan na Prahu. V levém jízdním pruhu probíhají opravy. Je tam proto zúžená vozovka.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Za minutu půl osmá, tohle je Sia, tohle je taky Hit Radio. Krásné ráno vám přejeme, my jsme Michal, Jasmina, David. No a David pro vás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Každý desátý český teenager je závislý na digitálních technologiích. Děti kvůli tomu bývají unavené, uzavírají se do sebe a ztrácejí zájem o kamarády i koníčky. Protože je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek, s podobnými případy stále častěji pomáhají praktičtí lékaři. Časté hádky vztah většinou nejzlepší, spíš naopak. Podle odborníků je důležité vědět, co konflikt spouští a jak na něj správně reagovat. Existují totiž i páry, které dokážou neschody řešit bez hádek. Nepravidelné usínání může vážně škodit srdci. Kardiologové varují, že časté střídání času, kdy chodíme spát, narušuje přirozený rytmus těla. Riziko přitom nemusí snižovat ani dostatečně dlouhý spánek.
0: To je zajímavý. Mě teda to ranní vstávání naučilo chodit tak nějak ve stejný čas, ale že by to bylo lepší, nevím. Nicméně, kde se vám bude krásně spát, budou apartmány, bašta a wellness. Je to její rychlá pětka z Šumava Kart. A dneska soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice.
3: To je ideální výchozí bod pro výlety do západní Šumavy. Taky tam je součástí pobytu relaxace v privátním wellness, pivní lázeň a finská sauna.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a tu možnost dostanete teď. Petr Bič Project. Hezké ráno.

0: Garbage Project, tohle jsou hity pro úterní ráno na Hit Radio v 7.34. No a my jdeme soutěžit, je to rychlá pětka z Šumava Kart. Dnes soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness.
1: Rychlá pětka.
0: V historickém centru Sušice, ale součástí výhry je také Šumava Kart.
2: Pokud neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod a bonusů u nějakých zapojených partnerů po celý západní Šumavě, takže vy vlastně nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: A tohle dost možná vyhraje Tomáš, který je na telefonu. Tomá, hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nejenom Tomáš, ale ty jsi i Filip. Jak ti máme říkat, Tomáši nebo Filipe?
3: Tomáši.
0: Prosím tě, řekni nám, my jsme se tady o tom bavili ve studiu, jaký to je, když má někdo jméno a příjmení taky vlastně křestní jméno. Jak často se ti stává, že musí říkat, že Tomáš je křestní a Filip je příjmení?
3: No, je to častější, než byste se možná mysleli, no, je to velmi často.
0: To je brutální. No tak, Tome, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi stojí Koloseum?
3: V Itálii.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tome, jak zní název české hymny?
3: Kde domov můj?
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje největší poušť v Africe? Samara nebo Sahara?
3: No, tak asi to Sahara.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tomáši, budeš vědět, kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: Ano. A pátá?
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: To by měl být únor.
0: Naprosto správně.
3: Jo.
0: Tome, je to tvoje. Vyhráváš pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice a taky Šumava Kart, takže si z Prahy uděláš výlet na Šumavu.
3: Super, tak to jsem fakt nadšený. Děkuju
2: moc. Moc gratulujem.
0: Tak moc gratulujem, ještě nám řekni, co tě dneska čeká. Máš to hodně?
3: Dneska jsem zrovna na cestě ke klientovi do Nymburka, takže klasický takový pracovní den.
0: Pracovní den. No tak opatrně na cestách, víme, jak to tam vypadá. Všechno posíláme, moc si to užij a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
2: I ty, čau, čau. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Zoo na Hit Radio. 7:39. Dobré ráno. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, jenomže co když to jablko spadlo k úplně jinému stromu? Máme tady příběh z Ameriky, kde se řeší naprosto neuvěřitelná věc. Kvůli chybě zdravotní sestry si dvě rodiny před 38 lety odnesly z porodnice úplně cizí miminka. Nikdo o tom neměl tušení, dokud jeden z mužů nedostal k Vánocům test DNA. Jo, co mě teda pobavilo, je, on čekal, že zjistí, jestli má irský předky, a místo toho teda zjistil, že nemá ani správní rodiče. Nakonec teda našel toho muže, se kterým byli prohození, vyrůstali jenom pár kilometrů od sebe, chodili do stejných škol, ale každý žil jiný život, který měl patřit teda tomu druhému.
1: To je taková jako, no, nebo záleží, jak to vezmete, no, ale myslím si, že noční můra, ať už každýho dítěte nebo rodiče, jo, takováhle záměna.
0: Tak schválně, vy, kdo nás posloucháte, jste po mámě anebo po tátovi? A nebo si po tomhle příběhu ten test DNA radši ani zkoušet nebudete, co? Ale možná, jestli vám doma celý život říká, že jste černá ovce rodiny, tak možná jo, jenom jste spadli do úplně jiného stáda. Za chvíli vám spadne doslova do klína další parádní muzika Nickelback, Rockstar, taky Zara Larsson. No a stavíme se i na cestách, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: Už tam budem, nech toho.
7: Později už tam budem.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
15: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Liberci, stala se v nákladní ulici, kde se srazila dvě vozidla, osobní a nákladní. Na místě probíhá vyšetřování, proto se tam můžete krátce zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Reklama na oděvní společnost, tohle je Zara Larsson na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Ne každá chyba je vlastně špatná. A jak zpívá Eva Farná na svém novém albu

0: dárky a vyrazil novopečený rodiče navštívit do porodnice. Opravdu, jo, tohle udělal, nemusel dělat vůbec nic, mohl prostě jenom tohle napsat a on vyrazil, nakoupil to všechno a dokonce se z nich pak stali dlouholetý přátelé na to konto.
1: Představ si tu situaci, máš po porodu, seš na pokoji a na dveře ti zaklepou dva cizí borci s krabicí pempersek, jo, a říkají, čau, nám přišla SMSka, že je tady Mejdan, kde je ten malý oslavenec?
0: No kde ho máte? Ne, fakt je to hezký.
1: To je moc milý, tak za mě je tohle nádherný důkaz toho, že když pošlete SMSku na špatný číslo tady v Česku, tak dostaneš jako vynadáno, jo, sekec mazec, ale v Americe tam získáš dva nový příbuzný. Tak zdravíme, zdravíme do Améru, no a my posíláme k vám všem, kdo nás hladíte chvíli před osmou další skvělý hity. Tohle je Gustavo Lima, balada, hezké ráno.

0: Faustão, joga a mão pra cima e balança!
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč.

0: Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sklizeň letos pokračuje výrazně rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou přes 30% obilnin a zhruba třetinu řepky. Ve stejnou dobu před rokem přitom kvůli deštivému počasí stihli sklidit jen zlomek úrody. První letošní dožínky uslaví na Břeclavsku, kde je sklizeň hotová. Podle ministerstva zemědělství postup sklizně urychlilo příznivější počasí v posledních dnech. Česko nemá vlastní ochranu proti balistickým raketám. Před střelami dlouhého doletu se ale může spolehnout na společný systém protivzdušné obrany NATO. Ten propojuje radary, stíhačky i protiraketové systémy členských zemí a nepřetržitě hlídá evropský vzdušný prostor. Důležitou roli hrají také americké základny v Polsku a Rumunsku nebo systém Patriot rozmístěný v několika evropských státech. Podle odborníků je pro Česko velkou výhodou i jeho poloha ve středu Evropy, daleko od východní hranice NATO. Experti kritizují zákony, které podle nich pomáhají Babišovu biznesu. Podle některých právníků a politologů mohou chystané změny zvýhodnit firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem. Jde například o návrhy týkající se zemědělství nebo zdravotnictví, které by podle kritiků mohly prospět společnostem Agrofert nebo Synbiol. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl středem zájmu. Kvůli dotacím pro Agrofert ale dál pokračují spory i vyšetřování na evropské úrovni. O navrhovaných zákonech ještě budou rozhodovat poslanci a senát. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Cesty ke školám v Ústí nad Labem budou bezpečnější. Město upraví dopravu v ulicích Elišky Krásnohorské, Bělehradská, na vyhlídce a na schodech. Přibydou nové přechody, bezpečnější pěší trasy, parkovací místa i změny dopravního značení. Cílem je lépe chránit děti v okolí základní a umělecké školy, hlavně v době začátku a konce vyučování. Dopoledne ještě místy i polojasno, jinak nás dneska na severu Čech čeká většinou oblačno, odpoledne se budou vyskytovat lokální přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj.
6: Krásný úterý.
10: Snídaně šampionů.
9: Jsme moc rádi, že jste si nás pustili k tělu, máme pro vás spoustu dalších písniček.
6: A za chviličku se taky dozvíme, jaký je největší vztahový stres test.
9: Stres test? Tak na stres test počkejte. Teď strestáme Erika Price. Call on me, 8.03, hezké ráno.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Pět minut po osmé vám přejeme hezké ráno, tohle je Erik Pritz na Hit Radio.
1: Existuje jedno takové nepsané pravidlo vztahu, že když jedete autem třeba na dovolenou, tak první hodinku, dvě jste zamilovaný a po čtvrtý hoďce už přemýšlíte, jestli to zvládnete, tu společnou cestu, jestli se nekuchnete vzájemně, jo. Tak ve Francii se jeden pár vracel z dovolený a ta hádka v tom autě došla tak daleko, že chlap zastavil na krajnici dálnice, partnerce řekl, ať vystoupí a odjel. A ne jako na benzínce, ne na parkovišti, ale prostě u svodidel vedle projíždějících kamionů, jo.
0: Ta ho asi solidně vytočila teda.
1: Já jsem si vzpomněla na příběh bývalého přítele, který mi to vyprávěl, že takhle babičku děda vysadil, že ho štěvala dědu.
0: Já myslím, že on vysadil babičku.
1: Že děda jel s babičkou autem a prostě furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
0: Jako takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
2: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech. Ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
0: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo. Že by si zmáčil z čulíka.
2: Představ si to, že jedeš prostě na dovolenou do Chorvatska, zastaví tě policajti a kouknu se na ten tachometr a řeknou, vy už jedete přes čas, prostě 80 kilometrů, to je prostě hrozný riziko hádky, že jo?
1: Nebo opravdu je to auto největším stres testem podle všeho a i co se týká třeba navigace, tam vznikají hádky, že jo? Nebo kdy jste se hádali v autě?
0: No, já ještě k tomu borci teda, co vyseděl tu svoji ženu, tak myslím si, že hláška v navigaci přepočítávám, to známe všichni, jako dostala úplně jako jiný rozměr. A když jsme se pohádali v autě, nebo na co se ptala?
1: Co stálo za nějakou jako větší hádkou v autě? To nám napište vy, naši posluchači, 777 937 777 a my se tady taky můžeme rozpomenout do té doby.
0: Zkusíme se rozpomenout, vy nám to samozřejmě můžete nahrát na tohle číslo, které říkala Jasmin i jako hlasovku a my vám teď něco napíšeme na cizí zeď. One Man Show Foundation na Hit Radio 808. Jasmin, co je?
1: Už to chodí. Prý to děda můj taky udělal. Píše brácha.

0: Hit Radio za 9:15, krásné ráno, šampioni s vámi Michal, Jasmina, David. Měli jsme tady příběh, jak muž vysadil svoji ženu. Ne na dálnici, ale ne na benzínce, ale prostě na dálnici a nechal jí na pospas. Tak. A ptali jsme se vás, jestli vás váš partner někdy vytočil tak, že jste ho třeba někde nechali.
1: Zřejmě nás poslouchá ještě můj brácha, protože mi na konci toho vstupu minulýho psal, jo, o mým dědovi. Můj děda byl mlynář a ve stáří si našel přítelkyni Marii a brácha mi teďka píše. To udělal děda Honza, když tě slyším, jednou takhle Marii vyhodil ve mšeci, že už na ní neměl a prostě odjel na mlejn. To je vtipný, děda byl tak hodný, mě by to vůbec nenapadlo, že něco takového.
0: Mně se líbí, jak se takhle vlastně přes rádio dozvídáš o svý rodině spoustu jako nových věcí. Jo. Přišlo od vás opravdu hromada zpráv. Až mě mrzí, že nestíneme přečíst a pustit všechny hlasovky, tak pojďme třeba na tu od Matese. Dobré ráno, jezdím nákladňákem a občas přítelkyně se mnou a v té malý boudě spolu dokážem strávit i týden a pak se pohádat kvůli vaření na víkend. A k tomu vysazení z auta, takhle jsem vysadil ségru i se švárou uprostřed polí i s kufrem, odjel na 15 minut za 3 zatáčky si odpočinout a pak jsem se pro ně vrátil.
1: Kamila, pamatuje, jak taťka vysadil jednu vesnici před naším městem mamku, když mu mluvila do řízení, že jede rychle. Tímhle mi můj přítel pořád vyhrožuje, takže oni to fakt dělají lidi, dobře. Bylo to v zimě a jeli jsme z vánoční návštěvy příbuzných. Dojel domů, vysadil mě a brášku a jel zpátky pro maminku. Už si nepamatuju, jestli čekala na místě nebo mu šla naproti, ale vždy si na to vzpomenu, když tou vesnicí projíždíme. Už je to tak před 50 lety.
0: To je skvělý. Myslím si, že tě taky čekají zajímavé věci, Jasmin. Další zprávu, kterou tady máme od Míši. Ahoj, tak naši jsou v tomhle naprostí přeborníci. Běžně se stává, že se pohádají a to ještě ani nevyjedou z ulice. Stačí málo, dej si, co ti tak trvá a už jsou v sobě, pak kus cesty pohoda a za chvíli zase. Zřejmě jim nesvědčí uzavřený prostor, na dovče vše v pohodě, vlezou do auta a jsou zase v sobě.
1: A ještě dáme třeba zprávu od Lucie. Hezké ráno, my se v autě pohádali v pátek kvůli umístění autosedačky jednoročního dítěte. Partner mě zkoušel z technických argumentů, proč by neměla být autosedačka umístěna vpředu. Obecné pravidlo je mít jí umístěnou vzadu za spolujezdcem. To jsem mu tvrdila a nechtěl to přijmout. Já už to po celé jízdě z Kláštera nad Jizerou do Mladé Boleslavy nevydržela. Byla jsem ráda, že po zastavení vozu můžu prásknout dveřmi. Dala jsem si záležet. No a v sobotu uznal, že jsem měla pravdu. ChatGPT mu to potvrdil.
0: Ježiš, ale vy jste v tomhle dobrý, vy ženy. To teda se vás musím zastat, když my chlapi jsme takovýhle rejpaví a jakože všem rozumíme, tak vy se nejdřív jako hádáte a pak přijde takový to, že si řeknete, to nemá cenu, já mu to odkejvu. Máme tady ještě hlasovku od Monči.
2: Dobré ráno, takže nedopadlo to nakonec vysazováním z auta, ale po půl roce jsme s bývalým přítelem jeli na dovolenou do Chorvatska. A tak nějak jsme věděli samozřejmě, kdo co poslouchá, ale on měl na cestu připravený playlist o 20 písničkách hip-hop, který jeli furt dokola, celou cestu, celých 12 hodin. Takže po nějakých 4 hodinách už jsem jako docela měla nervy na něj, ale naštěstí jsme to vyřešili v klidu, on zapnul rádio a pokračovali jsme dál.
0: Mončo, děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát na stranu nevyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: jak vy, ale já tohle naprosto miluju. Myslím si, že Monča, která nám posílala hlasovku, nás za tohle nevysadila. Myslím, že i vás to potěšilo. A co by vás mohlo potěšit nejenom na cestách, v autech, je další skvělá muzika. Teddy Swims, Lose Control. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
13: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se došetřuje v Liberci, stala se v nákladní ulici poblíž čerpací stanice. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. Během chvilky by to tam mělo být plynule průjezdné.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Mariano David, The First Time na Hit Radio. Minutu po půl deváté, tohle zní sakra dobře, hezké ráno. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lvici Elsu zabavenou Carlosovi Vémolovi už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Po měsíční karanténě se poprvé objevila ve venkovním výběhu. Chovatelé se teď snaží dostat šelmu zpět do ideální kondice, protože má nadváhu způsobenou hormonální antikoncepcí. Larry přivítal už 7. britského premiéra. Legendární kocour, obyvatel Downing Street číslo 10, čekal na příchod politika přímo před sídlem vlády. 19-letý kocour je oficiálním vrchním myšilovem britského premiérského úřadu. Autonomní taxík v Kalifornii odvezl výtržníky přímo k policii. Dva 15-letí mladíci uvnitř vozu pili alkohol a z oken stříleli vodní kuličky. Operátor je díky kamerám odklonil na parkoviště, kde už na ně čekali policisté.
0: To bylo takzvaně doporučeně. Balík do ruky. Jo? Ale když o tom přemýšlím, ono se říká, že zrada bolí nejvíc od kamaráda. Vlastně říkalo se, když tě teda může podělat taxík. Ale náhodou jako ta technologie není úplně špatná někdy. Si myslím.
2: To třeba?
0: Náhodou. No tahle technologie, že to prostě doveze ty zlodíčky a vandaly přímo policii.
2: Já myslím, že máš připravený nějaký joke.
0: Ne,
2: nějaký
0: ježiš, to vůbec.
3: Ježiš.
0: To vůbec, jaký joke, to já nedělám tohle. Ale pojďme dělat jednu věc a to vrátit se na diskotéku. Máme tady pro vás instantní návrat do roku 2002. Tohle je skvělá Verona. Myslím si, že tohle velice dobře známe všichni a že vás to potěší stejně jako nás tady ve studiu. Verona, náhodou Hit Radio 8.33.

0: v remixu od Felixe Jena na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Pamatujete si, co vás trápilo třeba v takových, dejme tomu, 12 letech? Jestli vás vezmou do fotbalu, jestli můžete být venku do 8, jestli vám táta nebo máma nesní tu Tatranku poslední?
0: Ve 12 letech? Já teda snažím se vzpomenout, už to je hodně let zpátky, ale co mě nejvíc trápilo ve 12 letech? Já nevím, jestli se líbím holce z vedlejší třídy, asi si myslím. To bylo takový největší trápeníčko. A pak si stejně vybrala toho Frantu.
1: Tak dneska odborníci říkají, že děti už kolem 12. roku prožívají něco, co připomíná krizi středního věku.
0: Počkej, jako proč?
1: Proč? Já si myslím, že zatím můžou jako sociální sítě, který mají hrozně brzo, že jo?
0: Jo, takhle, jakože, no tak jasně, jako není divu, když máte za sebou kolik? 5 let na Instagramu, 3 rozchody na Snapchatu, jo, a pak nevím, jako řešíš, proč to video na Instači nebo na TikToku má jenom 10 lajků, no, to se pak odpočívá těžko.
1: Ale všechno má v dnešní době takový jako líbivější v uvozovkách názvy. My jsme měli pubertu, oni mají krizi středního věku, 12.
0: Ale ty děti jsou prostě strhaný, jako tím mládím, to je hrozný. Ale hele, už se vám to krátí, od příštího roku zakázaný mobil ve školách. Krizička pomine. Ježíš, a já teďka slyším ty děti, jak mami, prostě přelaď to, tady toho vola poslouchat fakt nebudem. Tak už zarou děti. Za malou chvíli. Kelly Clarkson, taky Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šampioni a děti.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.

0: Nico Santos. A Fast Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionů 8.51. Dámy a pánové, pozor, pokud máte nějaký super zážitek z kempu, tak ho napište k nám na web, protože tento týden můžete vyhrát poukaz na produkty značek Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Mimochodem na produkty máte doživotní záruku, mají maximálně promyšlené detaily a prémiové materiály. No a pro inspiraci nám třeba tenhle příběh poslal Jirka.
1: Tak my jsme si před 5 lety řekli s 12letou dcerou, že vezmeme kola a pojedeme někde pod stan. Navrhnul jsem Morava Camp u Mohelnice. Zbalili jsme si kola a stan, který měl naposledy syn. Ptám se, jestli není roztržený a je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Nabalili jídlo a věci na kempování, no a vyjeli jsme 150 kiláků za dobrodružstvím pod stanem. V kempu jsme našli super místo v blízkosti bazénu. Já jsem vybaloval stan a Vicky, dcera zřejmě, foukala lehátka. Šok jako blázen. U stanu nebyly žádný tyčky, takže jsme rozložili lehátka na to deku a večer po super dni si lehli a přikryli se stanem, protože jsme přeci jeli pod stan.
0: No tak jasně.
1: Na druhý den odpoledne nám žena poslala tyčky, co zůstaly doma po pracovnících firmy, co pracovali poblíž. Jenže moje sladká Vicky řekla, že sranda je spát pod stanem, a tak jsme zůstali 3 dny celý kemp ještě takhle a pozorovali nás ostatní kempaři a litovali. Nevěděli ale, že si to užíváme.
0: Já tohle naprosto chápu, protože chlapi, vy, kdo máte dceru, tak prostě co dcera řekne, no tak prostě dobře, budeme spát prostě pod stanem, jak se to dcera umane.
1: A mně se líbí, jak se to vyvrbilo, že se vám to nakonec líbilo mnohem víc, to je super prostě.
0: No a třeba tenhle příběh už v pátek vyhraje, bylo řečeno, poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit i vy, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz. Tam najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Shy, tohle je poslední song úterní snídeň šampionů. Vy si dáváte Hit Radio, no a samozřejmě další songy vám můžeme slíbit i po deváté. Naši kolegové vám zahrají třeba Alesso a Toulou, Benson Boone, Imagine Dragons a my se jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, jsme rádi, že jste tady byli dneska s náma.
0: Zbytek úterý, děláš, kdyby bylo 5 odpoledne. Zvládněte to dneska v práci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A my se na vás samozřejmě těšíme zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Ahoj, tak ahoj. Tak ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 10. kilometru ve směru do Ústí nad Labem. Boural tam osobní auto s nákladákem a kolona tady má přes 2 kilometry. A ještě v Teplicích v Anglické ulici, tam bourala 2 osobní auta, tam by to mělo být celkem bez problému. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda ústavnímu soudu navrhne, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. Dálnice D8 byla u Roudnice nad Labem ve směru na Ústí v noci na dešek více než 5 hodin zavřena. Důvodem bylo přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo silnici. Nehoda se stala po 19. hodině na 31. kilometru dálnice.

0: Policie odkláněla dopravu přes sjezd na Roudnici nad Labem a zpět mohli řidiči najet o 6 kilometrů dál u Doksan. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla jsou odpovědí na nekalé praktiky. A Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak krosu. Krejčí ztratil 16 setin na vítězného Brita Josepha Clarka a Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 3 setiny rychlejší. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost. Odpoledne a večer se vyskytnou i lokální přeháňky. Teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Takové bude nic moc počasí a teď už přichází nic moc dám.
1: No to je pravda, no. To je nic moc dneska. Hele, kdy bude hezky, řekni nám to.
0: Hele, zatím vidím to až někdy o víkendu, že by se mohlo oteplit.
1: Ano, já jsem to včera říkal, v neděli by mohlo být až 30 zase.
0: Jo?
1: Představ si to, no. Zatím teda blbě, nejstudenější den bude čtvrtek, to už jim taky dopředu. To už můžeš hlásit teď klidně.
0: Tak nejstudenější den bude čtvrtek.
1: To byl Robert, pojďme na to, rozjíždíme do polední show LSD bez Lucie, která stále užívá volno.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Adam Rakacký všem přeje krásné úterní dopoledne, 21. červenec. Letí to, no, za chvíličku se budou lámat prázdniny, ale na to nemysleme, buďme pozitivní, mám před sebou ještě hodně, hodně volného času a dovolených. A teď tuhle hodinu vám prozradím, že jedna dopravní komplikace nechce skončit, jaká to bude, zjistíte. A taky vám poradím, jak zažít krásnou romantiku, tak buďte s námi, tady už jsou Alesso a Toulouse.

Takhle hezky dopoledne ke kávičce Imagine Dragon. Tomu taky hitrádo North Music, dám překrásný dopoledne, díky, že posloucháte a mám tady pro vás dobrou zprávu pro všechny z vás, co máte rádi romantiku, asi zejména teda ženy, ale i chlapi se můžou najít, protože je to tady opět a zas, opět se to vrací se každoroční podívaná a tou podívanou jsou Perseidy. Ano, už je to tady opět, každý rok to říkáme, já bych si ten vstup z Lonska mohl pustit teďko, na bylo by to úplně stejný, tak u těch Perseid je dobrý to, že je široké okno, kde je pozorovat. Oni totiž padají od 17. července až do 24. srpna. To znamená, že ten čas si může najít kdokoliv, aby se na ně podíval. Úplně nejvíc intenzivní to bude, pokud chcete vědět úplně hodně, z noci 12. na 13. srpna, kdy za noc můžete vidět až 150 Perseid za hodinu, což je naprosto úžasný. Jak je pozorovat, asi taky je zbytečně říkat, víte, že musíte za město, tam, kde je tma, kde není světelný smog a ideální je čas mezi půlnocí a půl šestou ráno. A taky vyražte trošku dřív, protože lidskému oku trvá tak zhruba 20 minut, než se adaptuje na tu tmavou oblohu, abyste to krásně viděli. Takže jestli máte chuť zažít něco výjimečného, něco hezkého, vemte toho, koho máte rádi, za město, vemte si deku, lehněte si na louku, po půlnoci, koukejte do nebe, jak to krásně padá, ideálně tedy v noci z 12. na 13. srpna, ale teďkon každou noc, až do toho 24. vždycky uvidíte něco. A tak budete ležet na té dece, pozorovat ty padající meteority a něco si přát. Tak já vám přeju, ať se vám ta vaše přání splní do puntíku.

Hit Rádio North Music.

0: Macklemore to prostě umí pozbudit a dodat energii do dalšího dne, do další práce. Za námi na Hitrádiu Macklemore, Hitau North Music Macklemore. A pokud se vydáte na náš Facebook Hitrádio North Music, tak tam najdete popis toho, co to je generace X. Jsou to vlastně lidi, to jsme my, kteří vyrostli bez internetu, ale teď jsme na něm jako doma. V podstatě generace X jsou lidi ve věku 45 až 60 let, co vypadají na 30 až 40, ale v hlavě jsou pořád pubertáci, jenom hůř vidí a bolí je záda. Přesně.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
7: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín bude od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
6: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
7: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
6: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín CZ.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

je doba dovolených, tak proč ne do Havany, co? Ta byla právě teď tady na Hitrádu Nord Music, Camila Cabello, kdy posloucháte dopolední vlastně polo show, protože Lucie Schläger užívá dovolenou s vámi. Dan, přeju krásné dopoledne, krásné úterý. Pondělí se přežili a mám tady jednu zprávu, která se mi říká Češce, ale musím, protože už jsem o ní mluvil, jakože dobrá zpráva, ale ona se postupně změnila na nedobrou zprávu. Týkalo se to uzavírky mostu v Dolním Jiřetíně, protože řidiče, kteří jezdí z Chomutova do Litvínova, trápí už dlouhou dobu uzavírka, kdy nemůžou přes Komořany, musíte jezdit přes most, což je 10 kiláků navíc a taky nějaký čas. A vypadalo to tak, že ta uzavírka mostu měla trvat do konce července. To znamená ještě teď nějakých 9 dní, týden a mělo se tam jezdit. Já jsem se tam měl podívat, protože mě zajímalo, jak ten most vypadá a vypadalo to docela jako v pohodě, že by to mohlo být stíhatelný do toho termínu, ale není to tak. Teď vyšla zpráva, že konec slibované uzavírky je v nedohlednu, přes Dolní Hřetín se nebude jezdit minimálně do září. Jo, oni tam se objevili nějaký vícepráce, nějaký problémky a tak dále, narostlo to, nestíhalo se to a proto se ten daný termín nestíhá. Takže tahle ta nepříjemná uzavírka bude trápit řidiče, co jezdí z Chomutova do Litvínova ještě minimálně do září. Týká se to vlastně řidičů, co jezdí z Litvajzu do Chomutova. Je to nepříjemný, no ale musí to vydržet, tak to světlo na konci tunelu je aspoň to, že snad to září, no. Za září. Tak uvidíme. Budeme držet palce, aby to vyšlo, protože fakt se to nedá.

Lana Del Rey. Na Hitrádu Nord Music. Ta vystupovala v roce 2018 taky v Panenském Týnci na festivalu Aerodrom a bylo to úžasný, akorát ten festival tam byl jenom jednou a naposledy, takže už ji tady asi neuvidíme v rámci tohoto festivalu. Každopádně, co můžete v létě vidět na různých českých festivalcích, kterých je víc než dost, jsou třeba Miraj a ty mají výbornou pecku s Evou Farnou, jmenuje se Vzpomenej si. Dáme si ji za chvilku.

0: Tak si to užijte a krásný úterý. Hit Radio Nord Music.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
3: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
14: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
15: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
14: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
16: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
17: Zábavu vám přináší Strojnické průkazy na klíč, generální partner Bagr Parku.
18: Hit Radio.
19: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Informace taky, zprávy počasí. Roberte, co to s tebou udělá teď tady?
1: Šel bych si zatancovat.
0: Jo, viď? Já si to myslím taky. Já taky. Hitra Music, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Teplice Děčín Výlovém v Teplické ulici. Tam se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranné složky a policie tam řídí dopravu Kyvadlově. Ještě D8, 10. kilometr ve směru do Ústí, boural tam osobní auto s nákladákem a kolona má přes 2 kilometry. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu na to, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Pohonné hmoty opět zdražují. Situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
10: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
1: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. No a počasí je na houby, a to doslova. Deštivé počasí poslední dnů dělá radost hlavně houbařům a v Krušných horách hlásí doslova žně. Lesy nad Chomutovem jsou plné hřibů a lišek. Podle odborníků jsou aktuální teploty a vlhkost pro růst hub ideální, a pokud vydrží současný ráz počasí, sezona bude úspěšně pokračovat. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky, teploty 20 až 23, na horách tam to bude do 18 stupňů. Já bych se po zprávách ještě vrátil k těm houbám.
0: Já to chtěl udělat stejně.
1: Ty jsi byl, viď?
0: Já jsem byl.
1: Ty jsi dneska dokonce přines řízečky houbové.
0: Já byl a mluvil jsem o tom včera, v sobotu a neděli, nad Chomutovem, nad Jirkovem, hele, prostě jen tak jsem vyšel a půl koše první den a celý koš druhý den. Jako fakt to funguje.
1: Ale je to tak, jako že jdeš a houba. Ne, jdeš kousek houba.
0: Takhle to asi úplně není.
1: Tak ne, zase.
0: Takhle
1: tak,
0: to úplně není.
1: Takže žně to úplně nejsou.
0: Musíš chodit a koukat. Jak jsi říkal, dneska jsem přinesl obalený houby do rádia. Chutnali ti, ty si teda vynadal smíš jsou studený.
1: Studený se to nedá jíst.
0: A už je to ohřátý z mikrolonky, tak bych se najíst.
1: Lepší.
0: Já půjdu dál. To byl Robert.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Dám se krásný dopoledne a jak se dostat zadarmo na hudbu na Vinicích a zažít ty nejlepší koncerty gratis, to vám prozradím za chvilku. Buďte u toho.

0: naprosto skvěle rozjetá Pink na hitrádu Nord Music Runaway a rozjetý je taky hudební festival Hudba na Vinicích s Rajvkou. Každý rok to říkáme, jsme rádi, že můžeme podporovat tenhle ten vynikající festival, kde je spojená hudba a dobré víno. Tenhle festival jede po českých a moravských vinicích, tady u nás na severu Čech se to týká vinice Vinařství Johan V v Třebíblicích a taky v zámku Mělník, tam to taky probíhá samozřejmě a my vám každý odpoledne v odpolední show Padla rozdáváme dva lísky dle vlastního výběru a takhle včera Káťa nadělala Martině.
1: Festivaly, koncerty, open air akce, máš už nějaký takovýhle za sebou?
2: To bohužel zatím ne, to pro dovolená před námi a spíš nějaký výletky a takže tohle to je přesně, jsem si říkala, že by bylo skvělé.
1: Takže nějaké výletky, no a k tomu tam zařadíme taky hudbu na Vinicích s Rajvkou, co říkáš?
2: Úžasný.
1: Marti, když máš už teda prosím tě dávno vybráno, tak mě samozřejmě zajímá, co je ti teda nejbližší, na co vyrazíš?
2: No, koukala jsem, co tam všechno mají a tyjo, to ještě to, tam váhám, ale město jsem si vybrala.
1: Takže Mělník máme jistý, jasně, Třebíblice necháme někomu jinému.
0: Jasně, a třeba Třebíblice padnou dneska vám, záleží fakt na vás, je to dle vlastního výběru a ten výběr je opravdu bohatý, že je těžký vybrat koho. Horký Žeslíže, Adam Ďurica, Olympik, Čechomor, David Koller, Čtyři tenoři, Štěpán Kozu, Bohnout, Marie Rotrová, Aneta Langerová a další a další a další. A jak jste slyšeli, vy se tam můžete dostat gratis, dvě stupenky na vás čekají odpoledne, odpolední show Padla s Káťou. Ten váš úkol je strašně jednoduchý a už ho asi víte, pokud posloucháte pravidelně. Pokud ne, tak to zopakuju, stačí teď hned, nebo za chvíli, je to na vás, vzít do ruky váš mobilní telefon, otevřít WhatsApp a poslat nám sem do studia jednoduchou zprávu, aby jsme věděli, že chcete jít, stačí napsat chci soutěžit. Pokud náš WhatsApp nemáte, najdete nás na čísle 37 39 958 a pište chci soutěžit. A dneska odpoledne třeba vám Káťa zavolá a máte dva lupeny zdarma na hudbu na Vinicích s Rajvkou dle vlastního výběru. A pokud to nevíde, dneska hrajeme celý týden, můžete to zkoušet každý den, je to na vás. Tak držím palce.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: Činasky tabáček a možná jste právě při poslechu činasek dostali chuť na tabáček, tak ještě než si vyjdete dát tu cigaretku někam ven, abyste nekouřili tam, kde jste, tak jenom chci říct, že za malou chviličku tady bude něco extra, protože prozradím, že Ústecká zoo je jednou ze 4 zahrad na světě, která chová světový unikát. O co se jedná? Už za chvíli to prozradím, buďte u toho.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na folkový most vás zve statutární město Most.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

vámi Hitrádio Nerd Music. Díky, že posloucháte v úterý. Dám přeje krásný úterý samozřejmě. Miley Cyrus za námi a teď pojďme za zvířátky. Zvířátka má snad každý rád, není. Neznám nikoho, kdo by neměl rád zvířátka. A ústecká zoo chová unikát, přátelé. Je to tak? Zoologická zahrada v Ústí nad Labem chová jedno z nejvzácnějších zvířat v lidské péči a tím zvířetem je nenápadný stromový vačnatec Kuskus medvědí. Poprvé v životě slyším tohle jméno, Kuskus medvědí. Viděl jsem, koukal jsem na ně, je to roztomilé zvířátko, roztomilý je to. Tenhle ten chovný pár Kuskusů medvědích můžete v ústeckém zoo vidět na vlastní oči v horním patře pavilonu Exotária. A jenom dodám, že na celém světě chovají Kuskuse jenom 4 zoologické zahrady. Samozřejmě včetně Ústí nad Labem. Takhle výjimečný to je. No a pokud byste chtěli vidět tuhle tu vzácnost, tak samozřejmě můžete, protože ústecká zoo je otevřená každý den od 9 do 18 hodin. Ale fakt se na ně běžte podívat. Je to roztomilý zvířátko, vypadá strašně krásně, tak si to užijte.

0: The Sound of Silence. S vámi Hit Radio Nord Music. Dám přeji krásný dopoledne, 10.47, 11. hodina se blíží a teď tady pro vás mám další důvod nás poslouchat a být dosahu, protože pro vás chystáme novou soutěž, která se bude jmenovat Dokonalá desítka a výhrou bude až 10 000 na benzín pro vás. A budeme soutěžit až do konce prázdnin, jenom musím dodat to, že soutěž startuje příští pátek, tak buďte připraveni, aby vás to nezaskočilo. Rozdávat budeme až 10 000 na váš benzín až do konce prázdnin. Tak držím palce, aby to klaplo a vy jste třeba jezdili za dáčo.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Naprosto parádně jsme dotančili k 11. hodině. S vámi Hit Radio Nerd Music, tohle byl Rehab in my head. Za chvíli Gala, Alex Warren nebo Skrip. Teď už ale je na řadě Robert. Pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích v ulici Na Bramši, bourala tam dvě osobní auta. Na místě policie a projíždí se jedním pruhem. A ještě D8 mezi 10. a 11. kilometrem ve směru na Německo, probíhají v levém pruhu práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym! Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to

0: užije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm Agrofertu. Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše chce vrátit podporu za celkem 22 milionů korun. Na žaloby už reagoval mluvčí Agrofertu. Uvedl, že jsou přesvědčeni o tom, že dotace čerpaly v souladu se zákonem. O veřejnou dopravu Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí meziročně využilo více lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy i letiště. Pokles podle statistik ministerstva dopravy zaznamenala jen autobusová doprava. V Antarktidě padla rekordní teplota. Na výzkumné stanici Concordia naměřili minus 84,1 stupně Celsia. Došlo k tomu v sobotu. Nikde na Zemi přitom nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. Přípravy modernizace teplického fotbalového stadionu na Stínadlech i výstavba mládežnického centra v nedalekých Modlanech postupuje podle plánu. Na tiskové konferenci to oznámil majitel klubu. Při ideálním scénáři by se mohlo začít stavět na jaře 2027 a hotovo by mohlo být o 2 roky později. Po rekonstrukci bude teplický stadion splňovat parametry kategorie UEFA 4 pro pořádání mezistátních, reprezentačních i pohárových zápasů. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přehánky, teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
8: Celkem paráda, to byl Robert, pojďme dál, Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
9: Hit Radio Nord News.
8: A jezero Moz hlásí problém, který už tady byl a znovu se opakuje, a lidi si nedají říct a nedají říct. Za chviličku řeknu víc, tady jsou skripty.

Taking me up.

0: Rok 1996. To je zvuk této písničky Gala, Free From Desire. Posloucháte Hit Radio Nord Music. Všem krásný úterý. A už je to tady zase. Lidi opět lezou na most. Takhle konkrétně na Fotopoint na jezeru Most. To jsou ty písmena na vodní hladině, asi to znáte. A to i přesto, že tam platí zákaz. A vypadá to tak, že lidi na ty písmena lezou, sedají si na ně, dokonce z toho skáčou do vody a tím můžou nejenom ty písmena poškodit, ale navíc riskou úraz. A co je nejvíc zarážející, tak na ten nápis lezou i celé rodiny s dětmi. No a může se stát, že při větším zatížení může dojít naklonění nebo převrácení té plovoucí konstrukce a k jejímu částečnému potopení, což už se stalo, to už si pamatujeme. Písmena jsou na té vodní ploše od roku 2024, tedy dva roky, a když je tam dali, tak to vydrželo necelý dva měsíce, než se právě kvůli tomu, že tam lidi lezli, potopila ta písmena. Pak se dalo dokupy, ještě navíc začalo svítit noci a znova se to opakuje. Tak snad to nějakou dobu ještě vydrží a toto všechno se děje i přesto, že to hlídá městská policie a za porušení zákazu může udělit pokutu.
1: Ale je to marný, je to marný, je to marný.

0: V úterý dopoledne vám společnost dělá Hit Radio Nord Music. Snad se vám daří, máte hezký den a tohle byl Mika Happy Ending. A teď důležitá zpráva pro ty z vás, co se chystáte letecky do Turecka, protože zavádí se v Turecku nové pravidlo v letadlech. Znáte to všichni, když se přistane, hned cvakej pásy, každý se postaví, čeká v uličce a chce už vystupovat, přitom to letadlo ještě pořád jede, není ani v cíli, ještě pořádně zaparkovaný, tak právě tohleto se bude trestat. Předčasné vstání ze sedadla bude pod pokutou, to zavádí turecký aerolinky a sedět na místě budete muset až do doby, kdy letadlo dosáhne svojí parkovací polohy. Takže úplně v klídku přistanete, nic, počkáte si, až teprve personál dá pokyn, anebo zhasne to světýlko nad sedačkou, že se můžete rozepnout, tak pak můžete vstát. Jinak pokuta. Takhle, čekám, kdy se zavede zákaz tleskání po přistání. To by se taky hodilo.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Bet & Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

vámi Hitrádu Nord Music, tohle byly Coldplay, Vipray a tohle byla současnost. Ale my vás na Hitrádu Nord Music umíme vzít i do minulosti a vzpomínat na to, jaký byly kdysi dávno ty hity, na který jste už dávno zapomněli. Děje se to každý večer od 18 hodin v našem speciálu Hitrádio Classic, kde hrajeme ty největší pecky let 80., 90. a milénia. A právě teď tady mám takovou malou ochutnávku toho, co vás může každý den po 6. večer potkat. Je tady písnička, kterou v roce 2003 předělali Outlandish. Aisha, možná vzpomínáte ještě. Ale tohle není ten originál, který mám připravený, protože v roce 1996 tuhle pecku udělal původně Khaled. A ano, je to ten, co zpívá i fotbalový se laví. Tak teď si dáme Aishu v originálu, rok 1996, hezká vzpomínka a s vámi Hit Radio Nord Music. Pojďme na to.

0: Leony Don't Worry. Posloucháte Hit Radio Nord Music. Za 4 minuty, 11:45, to znamená, že za malou chviličku mi tady vystříhají srdcovky, to znamená pecky, který máte buď to v srdci, nebo na který jste už dávno zapomněli a budete koukat, až si je připomenete, tak nezapomeňte na naší odpolední show Padla, Káťa se na vás těší, bude rozdávat opět lupeny na festiáček plný vína, dobrý hudby, hudba na venicích s Rajevkou. Dan se loučí, zítra opět od 9 se těším, buďte opět s námi a ještě než půjdete na oběd, si dáme Báru Polákovou. Za chvilku to bude Bára Poláková. Vám všem přeju krásný den.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Litoměřice, Česká Lípa, u Lukova bude u Kranice probíhat výměna směrových sloupků a D7 mezi 61. a 62. kilometrem směr na Chomutov bude na Kranici probíhat čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrudy.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu@elektro.cz.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelné. Velmi krásný.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. Na vlnu dalších falešných zpráv upozorňuje VZP. Kyberpodvodníci rozesílají jednak podvodné SMSky, ale také maily. Na co si dát největší pozor, popisuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
9: Celý podvod pak vede k zaplacení poplatku a zadání údajů z platební karty. Belgický cyklista Evan Poole zaútočí na Tour de France na druhé etapové vítězství za sebou a zároveň se pokusí snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Kvůli podloží se zasekla přestavba důležité křižovatky v Lovosicích. Problém se podle zhotovitele týká celého staveniště a práce se tak musely zastavit. Přestavba vytížené křižovatky na kruhový objezd u Jatek se ukázala náročnější kvůli měkkému a nestabilnímu podloží, s kterým se nepočítalo. Odborníci tak musí připravit nové technické řešení.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na

0: Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, odpoledne a večer se vyskytnou lokální přeháňky, teploty 20 až 23, na horách do 18 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a jsou tady srdcovky další skvělé hity. David Stipka, Captain Hollywood Project, Adiamus, taky Daft Punk, no a začneme společně s U2. Dáme si jednu z jejich nejslavnějších politických a protestních písní, která vyšla v roce 83.
0: Hit Radio North Music.
1: Song, který okamžitě rozpoznáte právě díky vojenskému rytmu bicích. Je to taky song, který drží rekord jako nejčastěji hraná píseň na jejich koncertech. U2, Sunday, Bloody Sunday, právě teď. Jako první dnešní srdcovka.

0: YouTube to prostě umí. První dnešní srdcovka Sunday Bloody Sunday na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A budeme pokračovat. Přesuneme se do trochu víc současnosti, konkrétně do roku 2001. Čeká nás naprosto ikonická elektronická skladba z dílna Daft Punk. Jo, je to věc, kterou milujeme úplně všichni. Tahle skladba je navíc oceněná Grammy za živou verzi, což není tak častý, přece jenom u spousty umělců se bojíme slyšet je naživo, protože se bojíme, že se nám to zkazí, že jo? Tak tady se vám to nestane. Ikonický robotický vokál Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Jdeme na to? Další dnešní srdcovka.

0: Adiamus, Féteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song je extrémně specifický, protože Carl Jenkins vytvořil schválně umělý jazyk a slova jsou, nemají žádný význam tady v tom textu. Jo? Chtěl pouze, aby ten zpěv vyvolával emoce pouze zvukem, fonetikou a taky tónem, což je fascinující, protože to povedlo. Jo? I když je pravda, že náhodou se to Adiamus velmi podobá latinskému Adiamus, což je přibližme se. No asi tam nějaký ten záměr byl, jo. Další srdcovka, s touto opět trošku roztočíme, vydáme se do roku 92 a k Eurodanceu. Eurodance, to je prostě klasika, jo. Legendární, naprosto zásadní žánr. No a čeká nás jeden z největších hitů tohle žánru a to je More and More. Captain Hollywood Project určitě všichni znáte, tak si to pojďme užít. Co říkáte? Jo? Tak jo? Tak jdem na to.

0: Další dnešní srdcovka, to je David Stipka a Jericho. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Takhle, celý David Stipka je srdcovka, to je jasný. Tohle je song z roku 2016 a v podstatě je čerpá z biblického příběhu o dobytí Jericha, jehož hradby se podle legendy zhroutily po zatroubení na polnice. No a David tuhle symboliku přenesl do světa mezilidských vztahů. Řekla bych, že už je to skoro všechno, ale jenom skoro. Ano, protože nás samozřejmě i dneska čeká ještě ta vaše srdcovka. Pokud nějakou máte, a já věřím, že jo, napište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Co to je? No a hlavně proč? Proč právě tenhle konkrétní song pro vás znamená tolik? Těším se, jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby nás čeká třeba Avicii nebo Shakira.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
8: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Avicii a Hey Brother v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě, jako vždycky, ta vaše. Dneska jsem vybrala SMSku od Dáši, ta píše: má srdcovka je určitě něco pěkného od Celine Dion. Vzpomínka na super skvělého manžela, který odešel na onen svět. Pusu všem. Dášo, tobě taky. No a hlavně, jako teda krásnou vzpomínku, si dáme tu Celine Dion, jo? Pro vás všechny. Hezké odpoledne.

0: Ella Henderson na Rudimental společně v éteru Hit Rádia. No a naše terapie venkem pokračuje. Ano, stále hrajeme o fantastické ceny z outdoorového shopu forcamping.cz. Aktuálně je ve hře poukaz na nákup produktů značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. A jak ho získat? Pište nám vaše příběhy z kempování na webhitradio.cz. Další takový napsala třeba Aneta. Nejlepší zážitek, jednoznačně naše loňská svatební cesta po Švýcarsku. Místo luxusního hotelu jsme vyrazili s malinkým karavanem kareta. A byla to ta nejlepší bláznovina, jakou jsme mohli zažít. Spali jsme všude možně, třeba i na farmách. Budili se s výhledem na hory a každé ráno jsme měli pocit, že jsme se ocitli na pohlednici. Do takového cestování jsme se zamilovali natolik, že jsme letos zkusili střešní stan. Je to zase o něco větší dobrodružství, jen doufáme, že nás jednou ráno nevzbudí kráva olizující žebřík. Ty nejkrásnější zážitky nevznikají v pětihvězdičkovém hotelu, ale tam, kde večer usínáte pod hvězdami a ráno se probouzíte s výhledem, který se nedá ničím zaplatit. To je krása. To je krása. No pokud i vy máte nějaký fantastický příběh z kempování, napište ho na hitradio.cz. Vítěze vyhlásíme tenhle pátek. Za chvíli už douší třeba David Guetta nebo Krištof.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách,

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Alanis Morissette nebo Kamrat, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, D8 na 92. kilometru směrem od Prahy na Německo, bude v pravém pruhu probíhat práce údržby. No a v Chomutově ve Sládkově ulici mezi křižovatkami ulic Kosmova a Sukova probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
5: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Češku na chorvatské pláži na ostrově Krk zasáhl blesk, hospitalizovaná je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí s tím, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí. Bližší informace úřad poskytovat nebude. Podle novinek je žena v kritickém stavu. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od 1. srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce uklidnit situaci na letišti. Ve stávkové pohotovosti je tady kvůli jmenování Lašáka 5 odborových organizací. Jejich zástupci se dopoledne sešli se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou.
13: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit, ale že každý má dostat šanci a on tu šanci ještě nedostal.
12: Provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost nijak neomezuje. Za 89 tisíc dolarů se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. V second-handu ji náhodou objevil 19-letý mladík. Koupil ji za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Teď ještě pohled k nám.
1: Plovoucí obří nápis na Mosteckém jezeře dál čelí neukázněným návštěvníkům. Na konstrukci platí zákaz vstupu, který však lidé opakovaně porušují. Na písmena lidé vylézají a riskují tím zranění a poškození nápisu. To se ostatně už

0: stalo. Předloni, loni a už i letos návštěvníci konstrukci přetížili, ta se částečně potopila a poškodila.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Na Ústecku bude dnes převládat velká oblačnost, odpoledne večer se vyskytnou lokální přeháňky, teploty 20 až 23, na horách tam to bude do 18 stupňů.
2: Hezké odpoledne, 13 hodin, 13 minut k tomu. Máme úterý a doufám, že vy zvládáte všechno. Black Eyed Peas právě teď. Hit Radio. Let's get it started in here.

Kamarát právě teď v éteru Hit Rádia. No a jestli si pamatujete ze včera, tak jsme se bavili o jedné nadcházející premiéře. Seriál Posedlost dorazí na Disney Plus už v pondělí 27. července. Příští pondělí. Jednoduchý, jo? Temný thriller, kterým jako v podstatě silným tématem je otázka, zda může být člověk posedlý dopadením zločince natolik, že sám začne překračovat pravidla. No a taky si asi pamatujete, že v rámci toho pro vás mám každý den roční předplatné na Disney+. A to platí i pro dnešek. A i dneska je princip úplně jednoduchý. Mám pro vás jednu otázku. A vypište svoje odpovědi na 777-937-777 a jednoho z vás vyberu a ten dostane právě roční předplatné na Disney+. Zajímá vás ta otázka? Dobře, dobře. Jak u vás probíhalo, nebo kvůli čemu u vás proběhlo nejhorší domácí vyšetřování? Jo? Kvůli čemu jste doma rozjeli vyšetřování jako FBI? Takový to, kdo mi snědl tu čerstvě upečenou buchtu, jo? Kdo poškrábal auto, kdo nakonec se nevynesl ten koš a měl to udělat? Schválně. Kvůli čemu u vás naposledy proběhlo takovýhle rozsáhlý vyšetřování? Pište na 777-937-777. Předplatné na Disney Plus je ve hře. Další hity k tomu, za chvíli David Kushner, All Stars Band a teď Benassi Bros.

0: David Kušner dohrává v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A díky za všechny vaše skvělé příběhy o domácím vyšetřování. Ano, řešíme tu, kvůli čemu proběhlo největší vyšetřování u vás doma. Často je to ovladač. Prosím vás, normálně na něj dejte AirTag nebo něco takového, protože ovladač je blbý, ty neprozvoníte, že jo? Ale s AirTagem jo. Každopádně ve spoustě těch příběhů figurovala spousta domnělých viníků, jo? A nakonec po fakt dlouhým pátrání jsem vybrala zprávu od Tadeáše a pochopíte proč, šlo o život, jo? Tadeáš píše, naše největší domácí vyšetřování proběhlo, když jsme nemohli 2 dny najít naší kočku. Prohledali jsme celý dům, celou vesnici a prostě nic. Jednou jsem šel večer zatopit do krbu, otevřel jsem dvířka a tam náš kocour. Celý odsazí, snad jediný místo, kam jsme se nepodívali. Záhada vyřešena, kocour byl v krbu. Dodnes nechápem, proč třeba nezamňoukal, když jsme říkali jeho jméno, ale asi mu v tom krbu bylo teplo. Nakonec se ukázalo, že někdo nechal otevřené dvířka a když se strašla večer na záchod, tak je zavřela společně i s kocourem. Tady šlo normálně o život, prosím vás, takže ano, Tadeáši, ztracený kocour ti vynesl předplatné, roční předplatné na Disney+. Moc gratuluju, jsem ráda, že to s tím kocourem dobře dopadlo. No a nebojte, další předplatné ve hře zase zítra. No už za chvilku úplně pro všechny Hozier nebo Hunter X.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv 2 produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Už tam budem?
14: Nech toho!
13: Raději už tam budem?
14: Přestaň! Je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdu z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech. Že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, katapult, jo? Že by si zmáčil z čulíka.
0: Dej si snídaní

Hunter X v éteru Hitrádia. Přeju krásné odpoledne všem. A jo, je teprve úterý, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hezký večer. Jo, třeba svíčky, něco dobrýho, co, pohodička. No a k tomu to nejlepší, co se dá poslouchat. A to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. To vás totiž čeká i dneska večer. No a tam rozhodně Cyndi Lauper prostě patří, to víme, že jo? Že bez aby by to nebylo kompletní. No a bez tohohle taky ne. Aha, aha, tak abyste se na to navnadili. Na to, co vás čeká dneska od 18.00, tak teď Ricky Martin a Christina Aguilera. Jdeme na to, hezký odpoledne.

0: Linkin Park a Break in the Habit. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: To zní skvěle, co? A je to pravda. Ano, pátky patří výhrám, takže ideální stav, než vyrazíte na víkend, tak my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou v éteru. 10 otázek, jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu od Orlenu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 tisíc na kartě. Plná nádrž, něco na zub k tomu. Takhle jednoduchý to je. No a k létu cestování patří. A letos taky epické letní slevy právě na čerpacích stanicích Orlen. A což je fantastická věc, protože my vám k tomu dáme tu nabitou kartu, jo? Dokonalá souhra, chápete to? Tak nezapomeňte, protože už tenhle pátek bude první kolo, první šance vyhrát. Nabitou kartu i na 10 tisíc. Odpovědí bude vždycky číslovka, to je na tom zajímavý. Číslovka mezi 1 až 10 a žádný to číslo se neopakuje. Takže čím víc správných odpovědí, tím větší jistotu máte v kapse. Tak co, těšíte se? Tenhle pátek, první kolo, já se těším moc.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: firmanazajitki.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rosea Bruno Mars těsně před 14. na Hitrádiu, za chvilku Neil Diamond nebo si a teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově, v Kamenné ulici, probíhají tam práce na trolejovém vedení, počítejte s omezením. A ještě v Litoměřicích, v Mostecké ulici, mezi Vintrovou a Starou Mosteckou, bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
8: Franto, co jsi to zaskoupil?
9: Zavařovací hrnec.
8: A co budeš dělat?
9: V létě okurky, v zimě svařák.
10: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
18: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen, zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
17: Podle Kovandy nebylo zastropování cen nafty a benzínu zrušeno v tom nejvhodnějším okamžiku. Ředitelství silnic a dálnic podá správní žalobu proti pokutě 200 tisíc korun. Tu společnost dostala od antimonopolního úřadu za chyby při zadávání zakázky na záchranný archeologický výzkum, a to před stavbou obchvatu Pražských Běchovic a Úval. Pokutu zaplatí, protože podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Na 12 tisíc ojetých elektromobilů se v prvním pololetí prodalo v Česku. Je to 98% více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl na bezmála 3% a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Po stoloprty o rok odložili rekonstrukci plavecké haly. Vítězná firma totiž nedodala všechny potřebné materiály, podklady i dokumentaci k vysoutěžené zakázce. Nové výběrové řízení tak město vypíše na podzim. Radnice předpokládá, že k pracím dojde příští rok v termínu od května do října. Projekt zahrnuje i výměnu bazénové vany.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, odpoledne večer se vyskytnou lokální přeháňky, teploty 20 až 23, na horách do 18 stupňů.

Hezké odpoledne, 3:40 s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě i ty nejlepší hity pro lepší úterý. Na start hodiny jsou tady Chainsmokers a Coldplay. Something just like this. Tak si to užijte.

Chainsmokers a Coldplay v éteru Hit Rádia. A je to tu. Pravda nebo bullshit? Dámy a pánové, na tohle jsem hodně zvědavá. A buďte upřímní. Jo, žádný větáčky, pač pohodě, já vás neprásknu. Každopádně, skoro polovina Čechů a Češek, 43%, to je hodně, jo, by údajně opustilo svého partnera za 20 milionů korun. Hele, sedmimístná částka, za to už něco málo koupíte. Jo, jo, je to tak. A ten partner pořád po sobě prostě nedává to prkínko dolů. Těžká otázka, těžká. Ale je to na vás. Já to rozhodnout nemůžu. 777-937-777. Vyměnili byste svoji drahou polovičku za 20 mega? A nebo ani náhodou. Co? Jak to cítíte? Dejte vědět, moc se těším na vaše kreativní odpovědi a k tomu další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends.

Tohle je Šia v éteru Hit Rádia a my řešíme, vyměnili byste partnera za 20 mega? Nebo je to bullshit? Tak třeba Luky píše, i když je občas na zabití, tak je to nejlepší kamarád a 22 let společného života je víc než 20 mega. No dobře, já tomu budu věřit, jo. Tady další, milá Kačenko, v životě nikdy bych svého druha za takové odstupné neopustila, i když jsem 25 let nadávala například na to WC prkénko, pokud by si to on sám nepřál. To píše Sonja. No dobře, pak ale píše Lenka. No samozřejmě by záleželo, jaké by byly podmínky, ale já se přiznám, vyměnila bych. Odstěhovala se někam daleko, někam za teplem k moři a koupila mu letenku taky. Ach jo. PS, myslím, že ty, co teďka zarytě řeknou, že v žádném případě ty by to udělali i za půlku. Leni, zajímavá myšlenka, uvidíme, pište dál, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Představte si tu částku, ale jo, jakože to není 20 tisíc, to je 20 milionů. Spousta peněz. Pište na 777-937-777. Další hity k tomu, tohle jsou Eva Farna a Mirai.

0: Kejtra jen v éteru Hit Rádia. A vy jste se pěkně rozjeli. Samozřejmě jsou stále mezi vámi tací, kteří prostě tu lásku mají na prvním místě. To je naprosto v pořádku a je to moc hezký. Bavíme se o tom, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Jo, jsou mezi vámi tací, který jo. Třeba Šárka píše, já okamžitě a bez letenky pro něj, i za půlku. To se mi líbí, jsou tam vysmátý smajlíci, takže v pohodě. Eliška píše, sice se to nedělá, ale já rozhodně. Kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, lže. Já bych se odstěhovala hodně daleko a začala nový život. Jo, na pláži třeba, plážový bar si otevřít, skvělá věc. Klára píše, já bych toho svýho vyměnila hned a toho druhýho vlastně taky. No, dobře, nebudem se v tom rejpat. Uzavřela bych to vzkazem od Ládi, který řekl, že příjmení radši ne, aby doma neměl průser.
1: Ahoj, tak já chci jen říct, že mě by stačila klidně polovina. A bezstarostný život. Mějte se hezky, ahoj.
0: Mám trošku chuť zavolat Láďovou ženě, ale to dělat nebudeme. Takže díky moc vám všem, že jste se zapojili. Budu se těšit zase na zítra. A za chvíli už třeba Jonas Blue nebo Cyril.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na folkový most vás zve statutární město Most.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Hele, a já ty pravidla nevymýšlím, jo, ale jestli máte dneska chuť třeba jako na burgery, hranolky, nějakou mastnotu,
1: to
0: prostě
1: teda mám,
0: cokoliv.
1: To teda mám, já mám strašnou
0: tak,
1: chuť.
0: Tak můžete, protože dneska 21. července je den nezdravého jídla a to není každý den, takže dneska tak nějak jako napůl povinně si dejte.
1: Normálně prasárnu!
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Avril Lavigne v éteru Hit Rádia 3:15. To znamená, že se s vámi pomalu pro dnešek loučím. Užijte si krásné úterý, budu se na vás těšit zase zítra, přesně ve 12. Čekají nás opět srdcovky, to si nenechte ujít. To je totiž po každý naprostá nádhera. Mějte se hezky, ať vám ten den hezky uteče. Dávejte na sebe pozor, žádný blázniviny, znáte se, jo. A kdyby vám někdo nabídl těch 20 mega za to, že změníte stanici, to nedělejte. Za chvilku do uší, ale Farben nebo třeba Train. Mějte se, ahoj.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Hit Radio.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym! Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Česko dál sužuje sucho. V minulých dnech sice něco napršelo, voda se ale drží jen v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách je půda dál výrazně vysušená. Nízké jsou taky hladiny řek i podzemních vod. V dalších dnech sice občas zaprší, vydatné deště se ale nečekají. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat v jiném oboru, aby předešla nezaměstnanosti. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná jen třetina dotázaných. Jedno na cestu vlakem už si v Německu nedáme. Na železnici se totiž výrazně omezí prodej alkoholu. Zákaz by měl platit od poloviny října na všech stanicích. Je jich skoro 5 500. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i personálu. Přibývá totiž incidentů a u většiny z nich hraje svoji roli právě alkohol. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvou vítězku z Athén čeká souboj s další Češkou Lindou Fruchtwirtovou.
0: No, ty teploty na severu Čech se aktuálně pohybují mezi 21 stupni v Chomutově a 24 stupni v Litoměřicích. Obloha teda všelijaká, ale až do večera už se bude jenom vyjasňovat, aspoň podle meteoradaru. Sluníčko nás taky ráno probudí, zítra skoro jasno až polojasno, přes den postupně se zatáhne, odpoledne k večeru se můžou vyskytnout lokální přehánky anebo taky déšť. No, teploty je zítra podobný dnešku, 21 až 24 stupňů.
7: Hit Radio North Music.
0: Tak pojďme odstartovat další společný 3 hodiny, další společný odpoledne. Já jsem Káťa Haplová a jsem moc ráda, že si to i dneska můžeme užít. Takže kamarádi, padla. Doufám teda, že už máte v práci padla. Ale jestli ne, tak rozhodně. Rozhodně v tom nejste sami, protože já padla nebudu mít ještě minimálně do 6 hodin. Každopádně, jsme na značkách. Hit Radio. A jestli už teď při úterku cítíte, že je toho v práci na vás hodně a to padla přece jenom nebude a nebude ještě, tak pojďme to dneska odstartovat s vidinou lepších zítřků a hlavně s vidinou lepší nálady. Kamarádi, tady jsou Vohnouti, Svaz českých bohemů.
10: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

Do odpoledne jako vyšitý David Guetta, tedy Swim Stones and I Gun Gun Gun. 10 minut po 3. hodině úterní Hit Radio North Music je s vámi. No a kamarádi, kdo vyrážíte autem z práce, přeju vám pevný nervy. Protože a já si nechci vůbec stěžovat. Nechci a nebudu si stěžovat, ale vždycky v létě se hodně opravujete, jasný. Prázdniny jsou od toho, aby my pracující jsme vypadli na dovolenou a silničáři pracující, aby měli samozřejmě klid na opravu toho všeho, ale jako čeho je moc, toho je příliš. Mně normálně přijde, jako když se teď totálně všichni zbláznili, předhánějí se, kdo toho opraví víc, kdo bude asi zaměstnancem roku, nebo já nevím, ale já jsem se normálně včera v Teplicích nedostala ani do krámu, jo, večer. Nákladní ulice, ta páteřní v Teplicích, ta se opravuje, já tam bloudila jak nudle v bandě, ale to bylo strašný, no nedojela jsem tam, nemám doma nic. Každopádně dneska Evergreen, Chabařovice, Krupka, to stejný zase, opravuje se, což jo, je to chválihodný, samozřejmě, ale jde trošku vidět, že to teď asi všichni dohánějí. Tak si říkám, už aby bylo po těch komunálních volbách.

0: I dneska odpoledne jsme moc rádi, že ho trávíte s námi. Miles Smith, nice to meet you. Hit Radio North Music, krásný úterý přeje Káťa. No a máme čtvrt na čtyři pryč. Léto v plném proudu, hudba de facto taky, vínečko poteče, to si pište. Takhle zní tradiční léto ve vinařství Johanové v Přebývlicích a nebo taky na zámku Mělník, kamarádi. Koncertní seriál Hudba na vinicích s Rajtkou. I letos pokračujeme tím nejlepším, co nás na severu Čech opravdu může potkat. Ty nejlepší český a slovenský kapely, to nejlepší víno, ty nejlepší zážitky de facto na dosah ruky. Adam Ďurica, Monkey Business, Olympic, Čechomor, Krhot a Kozub, Queenie anebo David Koller. Dvě stupenky, dva skvělý zážitky a tohle je nabízím právě teď někomu z vás. Stačí jenom napsat zprávu na náš WhatsApp 37 39 958, zprávu ve tvaru chci soutěžit. Tyhle dvě slova, to je celý, chci soutěžit. Tohle posílejte na WhatsApp 37 39 958, jednoho z vás vybereme a ten dostane dva lístky na festival Hudba na vinicích s Rajtkou. No a co víc, ale vy si můžete dokonce sami vybrat, na jaký koncert chcete jít, co tady ještě nebylo. Že vám dáme přímo ještě vybrat. Přebývlice nebo Mělník, libovolný termín, libovolný interpret, libovolný místo. Takže znovu připomínám číslo 37 39 958, no a za chvilku jdeme volat jednomu z vás.
1: Hudba na vinicích s Rajtkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajtkou. Hudba na vinicích.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Typiš, v Česku nás třídí už tři čtvrtiny.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
9: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
8: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Činasky, selhání na Hit Radio Nord Music. No a už za pár minut máme 3:15. No ale hlavně je to tady, jdeme na to. Hudba na Vinicích s Rajvkou. To je to nejlepší, co nás tohle léto na severu Čech opravdu může potkat. Ať už Johan V. v Přebývlicích, vinařství úžasný v Přebývlicích, nebo taky zámek Mělník, tam vám právě teď nabízím dvě vstupenky na libovolný koncert v libovolném termínu. Stačilo jenom napsat zprávu, chci soutěžit na náš WhatsApp 37 39 958. Takže jdeme jedno číslo vylosovat a třeba to budete zrovna vy. Dobrý den, tady Káťa, Hit Radio Nord Music, kdo tam?
1: Dobrý den, o telefonu Míša.
0: Míša, můžeme si tykat?
1: Ano, určitě, ahoj.
0: Výborně, Míšo, ahoj. Půlka léta skoro za náma, tak jak to zatím vypadá? Jak si to užíváš? Nějaká dovolenka nebo festival?
1: Už mám dovolenou za sebou a je. Plány jsou dále ještě otevřený.
0: Dovolená za sebou, to je vždycky takový to trošku smutný, že jo?
1: Ano.
0: Na jednu stranu. A je dobře, že máš plány otevřený ještě dál, protože ty vyhráváš dvě vstupenky na hudbu na Vinicích.
1: Super, moc děkuju.
0: A teď děkuju. Je samozřejmě otázka, odkud jsi?
1: Já jsem Ústí nad Labem.
0: Mm-hmm. Takže to budeš mít možná blíž do Třebívlic než na Mělník, že jo?
1: Určitě.
0: Mm-hmm. A kdyby... No, povídej.
1: Jenomže tam i jezdívám do těch Třebívlic, na to jinaství, na koncerty.
0: Ano, takže to pro tebe nebude novinka, ty už vlastně pojedeš tam, kde to moc dobře znáš.
1: Ano, mám to tam trochu.
0: A tak to je dobře. A kdyby jsi se mohla vybrat, protože jelikož ty vyhráváš dvě vstupenky na libovolný koncert, kdyby jsi si mohla vybrat z těch všech interpretů, tak co ti bude asi nejbližší, na co asi tak vyrazíš?
1: Asi Olympik.
0: Olympiky! Super, jsem ani nečekala. Olympiky, super. No tak to si určitě užiješ. Já ti moc krát gratuluju. Pořádně si to užij, vemeš s sebou asi předpokládám manžela.
1: Ano, určitě.
0: Určitě, výborně. Tak jo, tak to si společně užijete. Tak krásný léto. A zdravím do Ústí nad Labem.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Míša z Ústí další dvě vstupenky ukořistila, no ale nebojte se nic, ještě tady pro vás pár mám. Samozřejmě zase zítra po 15. hodině a soutěžíme na našem WhatsAppu 37 39 958. Stačí jenom počkat na pokyn, až řeknu teď, tak právě teď musíte napsat SMS-ku nebo zprávou ve tvaru chci soutěžit. Úplně jednoduchý. Takže další dva loupeny na hudbu na Vinicích s Rajvkou, buď to do vinařství Johan V. v Přebývlicích, anebo taky na zámek Mělník. Zase zítra po 15. Podpolední show padla.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
11: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park pomlčka Plon.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl
13: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
18: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

15 hodin, 53 minut, úterní hit Radio North Music, Christina Perry. No a před náma kapela Linkin Park, za chvilku taky zabrozdáme trošku dál do minulosti, čekej nás ten Sharp, ale to samozřejmě až za chviličku. No a do té doby nabízem teda pořádný odpolední nářez. Jsme moc rádi, že jste i dneska s námi, jsme hit Radio North Music.

0: Tohle nás zase pohltilo do té krásné nostalgie. Ten Sharp You na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, pustí nad Labem na Masaryčce. Máme tady nehodu dvou osobních aut, ale s opatrností projedete. A stále ještě pozor taky v Meziboří v Dělnické ulici, kde narazilo osobní auto do dopravního značení. I tudy dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Všeobecná zdravotní pojišťovna znovu varuje před kyberpodvodníky, kteří jejím jménem rozesílají podvodné SMSky a e-maily. Na co si dát největší pozor, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
0: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a zadali údaje ze své platební karty. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí ji meziročně využilo více lidí. Týkalo se to železniční dopravy, městské hromadné dopravy i letiště. Pokles podle statistik rezortu dopravy zaznamenala pouze autobusová doprava. Češi si oblíbili nákupy přes sociální sítě. Na TikToku nebo Instagramu loni nakupovala pětina Čechů. Letos už je to každý čtvrtý. Sociální sítě většinou fungují jako zdroj inspirace. Skoro 37% lidí si spíše koupí věc, kterou doporučují jejich známí, influenceři a nebo celebrity. No a závěrem fotbal. Zinedine Zidane bude novým koučem francouzské reprezentace. Svou rodnou zem by měl vést minimálně do světového šampionátu v roce 2030. No a změna podle zahraničních médií čeká nejspíš taky nároďák v Itálii, který by měl údajně vést španělský trenér Pep Guardiola. Pojďme mrknout ještě na počasí. Aktuální teploty na severu Čech se pohybují mezi 21 v Chomutově a 24 v Leťáku. Obloha už teda o něco lepší, jak tak koukám na webkamery na severu Čech, a do večera už to bude jenom lepší, už se bude jenom vyjasňovat. Sluníčko nás taky probudí zítra ráno. Skoro jasno až polojasno, přes den se postupně začne zatahovat. Odpoledne a k večeru se můžou vyskytovat lokální přehánky nebo déšť a teploty jako dneska 21 až 24 stupňů.
8: Hit Radio North Music.
0: Máme 4 minutky po čtvrtý hodině, to znamená,

že nám pokračuje i s tou další hodinou odpolední show. Padla s vámi Káťa Haplová, přeju krásný úterý vám všem na severu Čech. Alex Warren, BB Rexa, James Arthur a nebo taky právě teď Krištof. Tak to je to nejlepší z našeho odpoledního playlistu, co si právě teď na cestu domů z práce můžete dát. Nemáte zač.

Alex Warren, Ordinary na Hit Radio Nord Music, parádní úterý 16 hodin a 12 minutek. No, to, co je mnohem horší, tak to, že je příští týden srpen. Kam se podělá ta první polovina léta? Můžete mě někdo vysvětlit. Ale každopádně, pro ty z vás, který máte tu dovolenou, svoji vytouženou, vysněnou, třeba právě ještě před sebou, ale hlavně, kdo se chystáte na dovolenou konkrétně do Turecka, tak vy byste se právě teď měli mít na pozoru, kamarádi. Turecko totiž zavádí nový pravidla pro letadla. A doufám, že to není právě váš případ, kdybyste mohli dostat pokutu. Za co pokutu? Hned vám to vysvětlím. Předčasné vstávání ze sedadla v letadle. Ano, přesně za tohle můžou cestující dostat pokutu. Konečně! Ale taky to nesnášíte, jo? Jakmile letadlo přistane, lidi už začínají odepínat pásy, vstávají prostě, přitom jsme ještě ani nezaparkovali, že jo, sotva jsme dosedli. Ale nevím, jestli si vždycky tyhle lidi myslí, že budou jako venku rychlejc, když budou stát jako první v té uličce, ale znáte to. Jedno prastaré čínské přísloví říká: kdo se i hned po přistání nepostaví do uličky, toho letadlo odveze zpátky.

0: Dalo by se tohle vyložit stejně jako Mission Impossible. James Arthur Impossible na Hit Radio North Music. A právě, tak schválně, udělali jste někdy kvůli fotce něco, co jste si potom sami pak zpětně říkali, tyjo, to byl teda nápad. Co, Mission Impossible. No totiž takhle, když se řekne fotopoint, většina z nás si představí určitě místo, odkud si prostě odvezou krásnou fotku. Fotopoint, od toho se to, že ho samozřejmě jmenuje, to je ta pointa. Jenže u jezera Most si některý návštěvníci tenhle pojem vyložili tak trošku po svým a místo fotky u nápisu chtějí fotku na nápisu. Takže lezou na ty plovoucí písmena, přestože to je zakázaný, ono se to tím samozřejmě ničí. Ještě tím, ba co víc, že ho samozřejmě riskují, že skončí ve vodě, že se jim třeba něco stane. A mě na tom celém prostě fascinuje jedna věc, že na tyhle plovoucí písmena, na ten fotopoint na jezeře Most, občas lezou i děti. A to dokonce za pozbuzování vlastních rodičů. To už mi přijde jako úplně ujetý. Teď přece jako ruku na srdce, kamarádi. Nejlepší fotka z prázdnin je přece ta, kvůli který vás nemuseli zachraňovat hasiči, ne?
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Zději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
12: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
11: Počkejte, kůň? Ukachen?
12: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
11: Tak moment, kůň nebo žába?
12: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
11: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
12: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
11: Co? To?
12: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
11: Do reprezentace? Jako za nároďák?
12: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
11: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
13: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pátý na Hit Radio Nord Music, novinka Damiano David, The First Time. No, když se řekne Damiano David, většina z nás si pořád vybaví toho divokého frontmana kapely Måneskin. Jenže tahle jeho solová dráha ukazuje vlastně jeho úplně novou tvář. The First Time, jeden z nejúspěšnějších singlů z alba Funny Little Fears, a mě strašně na tom baví to, že on vlastně v té písni zpívá o tom, že žádný zážitek se nevyrovná úplně prvnímu setkání s člověkem, který vám změnil život. A evidentně to prostě naprosto funguje. Schválně, když se vzpomenete na první setkání s člověkem, který vám konkrétně změnil život, tak kdo by to byl? Možná trošku zamyšlení. Každopádně možná se shodneme všichni na tom, že, nebo většina z nás, že jeden z těch lidí, který nám opravdu změnili život, tak to je ten následující. Já nevím, jak vy, já jsem se přestala bát zubařů od té doby. Tohle je člověk, který nám na začátku 90. let změnil životy úplně po celé Evropě. V tomhle zubařském křesle se nikdo z nás nebojí. Doktor Alban, It's My Life. Tak si to dejte na Hit Radio Nord Music pořádně, ale pořádně nahlas. Právě teď.

0: Stay Sick and Tired, hit, který si vždycky strašně rádi dáme. Úterní hit radio North Music, za chvilku už 4:45, mě vždycky dělají problém ty hodiny. Za chvilku 4:45, no a příští týden je srpen, kamarádi. Příští týden je opravdu srpen, půlka léta v čudu, místo šatiček máme na sobě zase kalhoty, tepláky a tlustý ponožky, že jo. Já jenom takové jako, jak se to říká, miloučkej reminder. Na Antarktidě v sobotu ráno padlo minus 84 stupně Celsia. To je jenom tak, jako kdybyste si náhodou stěžovali, že je tohle léto fakt zima.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Mami!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
11: CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
19: Hit Radio.
20: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
21: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
22: Hit Radio North Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Sons of Beginning na Hit Radio Nord Music. Za chvilku se přihlásí 17. hodina, kdy se mrkneme samozřejmě na počasí, zprávy taky dopravu. V tým mimochodem zavítáme do Žadce, do Kunětické ulice, kde máme aktuálně nehodu. O tom všem ale už za chviličku, do té doby ještě další hity. Nelly Furtado, anebo právě teď Miraj a Trips dokola. Na chvíli,

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Hit, který má už taky pomalu, ale jistě fousy. Ale pořád si ho rádi dáme na Hit Radio Nord Music. Nelly Furtado a 17. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přeje pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte si pozor v Žatci v Kunětické ulici, máme tady nehodu dvou osobních aut, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem a opatrně taky na trase Litoměřice Česká Lípa u Luková. Ukrajince probíhá výměna směrových sloupků, tak zpomalte a do toho nevlítnete. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky.

0: CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikácii Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Policie právě teď zasahuje na pražském magistrátu. Informaci přinesly novinky CZ, podle kterých zásah probíhá ve Škodově paláci. V centru naší metropole, konkrétně na odboru pozemních komunikací. Žádné obvinění zatím nepadlo. Kvalita vody na koupalištích se během léta zhoršuje. Problém se sinicemi řeší řada měst napříč celým Českem. Třeba v Táboře ale mají podle dlouhodobého monitoringu důvod k optimismu. Pokračuje mluvčí radnice Luboš Dvořák.
3: V táborské údolní nádrži Jordán dlouhodobě ubývá sinic a kvalita vody se zlepšuje. Potvrzuje to pravidelné sledování tzv. Srážecí stanice fosforu na Košínském potoce. Výzkum ukazuje, že stanice dokáže odstranit až 90% biologicky dostupného fosforu.
0: Jedná se o hlavní živinu, která podporuje růst sinic. Kokain v přepočtu za 6 miliard korun zajistila policie v Itálii. Obří zásilka drog skoro 800 kilogramů se ukrývá na lodi z Ekvádoru, která převážela banány. Podobný náklad na stejném místě objevila policie před 3 týdny. Tehdy šlo o 340 kilogramů kokainu. No a nakonec ještě jedna radostná zpráva. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Potomka čeká s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, jedním z našich nejlepších vícebojařů. Švábíková tak letos přijde o mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí a po porodu se chce vrátit.
4: Na severu Čech stále měříme nad 20 stupni Celsia. Obloha teda všelijaká, ale do večera by se to mělo už jenom vyjasňovat. Sluníčko nás probudí taky zítra ráno, skoro jasno až polojasno, jinak se přes den postupně začne zatahovat. Odpoledne a k večeru se vyskytnou lokální přehánky nebo dešť a teploty podobný těm dnešním 21 až 24 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Máme 2 minutky po 5. hodině a posledních 60 minut našeho společného času, to znamená, jsme v cíli, v cílový rovince. S vámi Káťa Haplová, odpolední show padla a před námi to nejlepší z našeho odpoledního playlistu, to je jasný. Ať už míříte nakoupit, anebo z práce rovnou domů, tak na cestu posílám právě teď třeba Evo Max.

0: 8 minut po 5. hodině. Posloucháte úterní Hit Radio Nord Music, krásný odpoledne přeju. A teď si představte, že stojíte na zastávce, ale autobus nikde. Takhle, pravda, pro někoho realita všedního dne, ale ten autobus nejede, protože má zpoždění. On prostě nevyjede. Nevyjede, dokud si ho někdo neobjedná. Přesně takhle totiž funguje poptávková doprava, která se teď osvědčila ve Štětí, o tom jsme vám tady už říkali. A od září takhle doplní taky městskou hromadnou dopravu i v Litoměřicích. Takže místo prázdných autobusů prostě budou jezdit jen tam, kde je o ně skutečně zájem. Vy si to můžete vlastně dopředu, skoro jako taxíka, můžete si ho dopředu objednat, tenhle autobus. A mně to vlastně přijde jako docela chytrý nápad, protože co si budem, kolikrát sedějí v autobuse dva lidi, že jo, řidič veze vzduch, takže takhle si prostě ten spoj přivoláte, když ho potřebujete. Jenom teda v Litoměřicích tohle může fungovat, ve Štětí taky, ale ne všude na severu Čech bych měla odvahu říct, přijede pro mě dodávka. Já jsem totiž Dubí. Tam nás odmala učili, že když u vás zastaví neznámá dodávka, tak do ní co? Nesedáte.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

0: Náš krásný čas, 17 hodin, 17 minut. Posloucháte Hit Radio Nord Music, no a dáma, která je pořád na špici, Shakira, nejenom, že tohle byla úvodní melodie k filmu Zootropolis 2, nejenom, že má na svědomí taky další hymnu letošního mistrovství světa ve fotbale, nejenom, že tam taky sama vystoupila, takzvaný halftime show, ale dokonce Shakira se, prosím vás, prý domluví 8 cizíma jazykama, jsem se dneska dozvěděla. Vedle španělštiny mluví anglicky, portugalsky, francouzsky, italsky, arabsky, katalánsky, ještě Bůh ví, co všechno. A tak si říkám, jak je ten svět nespravedlivý. Mě dělá problémy ta naše čeština, prostě doteď si pletu b a d. To je fakt smůla.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
6: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Za chvilku půl šestý, vy posloucháte úterní hit Radio North Music a tohle prostě je mega pecka. Kato, Turn the Lights Off, virál, absolutně totální virál na sociálních sítích TikToku, Instagramu a přitom to vůbec není žádná novinka. 2010. No ale prostě některé věci, některé hity do toho svého úspěchu musí skutečně dozrát. Za to jsou mezi náma taky legendy, které nestárnou. Byly to hity, jsou to hity a budou to taky hity. Mluvím samozřejmě o dnešním Hit Radio Classic, kdy vás už za chvilku od 18 hodin vezmeme zase zpátky na toulky tou minulostí, toulky tou hudební historií a zazpomínáme společně na ty největší hity let 80. 90. a přelomu milénia. Já když jsem do toho tady dneska koukala, tak jsem si říkala, tyjo, co vám tam zase vyberu, prostě do toho krásného ultimátního výběru. A dneska jsem se nechala trošku inspirovat a řekla jsem si, dám tam věci, které jsme třeba už opravdu dlouho neslyšeli. Třeba takovouhle šer, šup, šup. To opravdu neslyšíme každý den. A nebo třeba Culture Beat. Tohle je prostě instantní dobrá nálada. No a hit, se kterým to tady dneska v 18 hodin celý to Hit Radio Classic zahájíme, tak to je ten následující. Taky to s váma hejbe, že jo? Tohle mnohem víc, už za chvilku od 18 v Hit Radio Classic, ale taky si dáme samozřejmě takový ty hitovky, u kterých trošku i zaspomínáme na ty naše léta dávno minulý. Ano, to samozřejmě taky, ale na ty trošku pomalejší. Třeba jako právě teď Fugees, Killing Me Softly.

0: Tohle jsou Green Day na Hit Radio North Music. Za 5 minut před čtvrtě na 6, no a tenhle den, to úterý, už se můžeme za chviličku hezky odškrtnout. Zítra už je středa, kamarádi, no vidíte, ani to nebolelo. Co to melu, bolelo to, nepříjemný to bylo, já vím, ale je to pryč, středa, to už máme za pár do toho víkendu a bude zase hezky. No a k tomu vám hraju to nejlepší, co tady pro vás mám. Za chvilku hodiny, ale taky tahle pecka od Ray. Where is my husband? Na Hit Radio North Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
13: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

Shaus Mafia, John Martin na Hit Radio North Music, 17:53. No a to znamená, že je nejvyšší čas se rozloučit, kamarádi. Káťa Haplová se na vás bude těšit zase zítra v 15:00. To je náš obvyklý čas. Teď už si užijte Hit Radio Classic a zítra ahoj.

0: prostě náladu.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte si stále pozor na Lounsku, v Žatci, v Kunětické ulici, máme tady po nehodě dvou osobních aut, na místě policie a projíždí se jedním pruhem, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz.

0: proběhne 19. a 20. srpna. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat i v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná pouze třetina dotázaných. Hradec Králové přišel o bezmála 50 milionů korun. Podvodníkům naletěl zaměstnanec správy nemovitostí, kterým peníze postupně naposílal. Ačkoliv jde o historicky nejvyšší takto způsobenou škodu, případ není ojedinělý. Podvodníci si vyhlédli třeba malou obec Kvíčovice na Domažlicku, kterou obrali o 2 miliony korun. Nikola Bartuňková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek postoupili na tenisovém turnaji Prague Open do druhého kola. Neuspěla Laura Samson. Teď čeká duel čerstvou vítězku turnaje v Aténách Barboru Krejčíkovou s krajankou Lindou Fruvertovou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: V noci polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě oblačno a přeháňka. Ranní teploty 12 až 7, v údolích chladněji. Slunečné ráno pak vystřídá zítra velká oblačnost a zejména v severní polovině území zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26 a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
2: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. hodině, s vámi Leona, užijeme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hit Radio Classic v úterý 21. července startuje právě teď, tak jdeme na to a hezký dobrý večer.

Tide. Hezký dobrý večer, 18 hodin 9 minut k tomu aktuální čas s vámi Lea. Hit Radio Classic jsme odstartovali. Úderem 18. hodiny až do 21. budeme hrát to nejlepší. 80. 90. milénium. Tak co takhle Alice Cooper? A nebo Sugar Babes? Tři nádherný kočky právě teď.

0: Na své si přišli rockoví fanoušci a nadšenci Alice Cooper, Hey Stupid. Hezký dobrý večer, 7:02 s vámi Lea. Napište mi, co děláte, jak se vám líbí to, co hrajeme a budeme hrát dál do 21. hodiny na 777-937-777, protože před námi je ABBA, legendy všech legend, taky Morshiba a nebude chybět ani Palo Havera a jeho džínové kraťásky. Je léto, pánové, kluci, třeba se můžete nechat inspirovat. Co říkáte tomuhle? Jeho tým Držím ti město. Za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Morshiba, Hit Radio Classic, 5 minutek po půl sedmé, hezký dobrý večer. Píšete nám spousty zpráv, jak vás náš playlist baví, to jsme strašně moc rádi, protože před námi je kapela, kterou já osobně miluju. Dokonce jsem se s nimi i dvakrát setkala, jednou jsem si s nima zaspívala a my si je teď dáme i v éteru Hit Radia. Co takhle? Kecna Joe a Rednecks. But I'd been married long time.

0: Posloucháte Hit Radio Classic, legenda všech legend, Bruce Springsteen, Hungry Heart. S vámi Lea, skoro tři čtvrtě na sedm za čtyři minutky. Přišla nám tady krásná zpráva od posluchačky Janičky. Ahoj Leonko, zítra čekám vnoučátka na noc, tak jsem upekla sekanou štrůdl a dělám marmeládu z rybízu a k tomu skvěle hrajeme. Posluchačka Jana, tak Janičko, doufám, že se ti všecko podařilo. Pak nám tady přišla další zpráva. Zdravím tě, zlatíčko, srdíčko, moje milované. Ježíš, to je krásný. Zrovna jsem dovařil gulášovou polévku a potom se chystám do sprchy. Písně, které hraješ, jsou pěkné. Škoda, že není dneska den na přání. Chtěl bych nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler Zatmění srdce. Bylo by to pro mě a tebe. S pozdravem váš věrný posluchač Marťas. Marťas, si kdo ví, třeba i Bonnie Tyler bude, tak si na to počkej.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. až po milénia. Hrajeme teď Dario G.

i takovouhle skvělou hudební klasiku Culture Club Karma Chameleon. Hrajeme pro vás, tak doufám, že jste rádi, že máte hezký večer. Úterý 21.7. Tak co, jak se máte? Pište klidně dál na 777-937-777, protože já tady pro vás mám jeden romantický duet. Bohužel zpěvačka už není mezi námi, ale MC Erik. Stále je, je to můj dlouholetý kamarád, já jsem strašně ráda, že se známe už od nějakých mých 13 let a že stále zpívá a tyhle hity žijou dál. Keď přijde láska, MC Erik a Barbara. Hezký večer.

0: Nezapomeňte poslouchat i naše snídaní šampionů s Míšou a Jasmin, protože tam rychle pět se rozdáváme ubytování pro dva na Šumavě a to se vyplatí. Takže rozhodně stávejte s námi a usínejte s námi, protože do 21. hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Za chviličku Cyndi Lauper nebo Two Unlimited a taky budou nějaký ty osmdesátky.
1: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že říkne, že by bylo lepší, kdyby katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Marko, úterní romantika z Éteru Hydrária. Já doufám, že máte radost, protože napsala nám posluchačka Karin, že radost má i se svým mužem, teď tančí na zahradě i s hráběmi. Posílám velké pozdravy, každopádně za chviličku Bryan Adams nebo Cher a taky Outcast. Spousty skvělých hitů, 80, 90, milénium, prostě hudba, kterou my všichni milujeme.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný dobrý úterní večer, poslední společná hodinka před námi, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Teď už jde pešáci.

Popová princezna Britney Spears s hitem Lucky dozněla seteru Hitrády a pokračujeme dál, protože před námi jsou třeba Erasure nebo taky Otaván. A pokud chcete poslouchat dále 90-kové, 80-kové hity až po milénium, tak nezapomeňte, že my máme sesterské Hitrádio 90. Je to taková novinka, už fungují rok, stále se rozrůstají, můžete je naladit v aplikaci Radia.cz nebo přes web a taky v dabu, tudíž v novějších autech a rozhodně tomu dejte šanci, protože Hitrádio 90 je prostě boží. Teď už ale 80, troška funky, disco, Otaván právě teď, hezký večer.

0: Fisher, my pokračujeme dál, 8:45, aktuální čas, úterý 21. července. Před námi jsou opět nesmrtelné devadesátky, taková typicky šlapací diskotéková věc. Masterboy, bude i blondý a nebude chybět něco i z českého rybníčku. Je a R a Bulhaři, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

a Bulhaři. Miluju ten song, vrtím se tady zprava doleva. Doufám, že někdo z vás to má podobně. Podle toho, co píšete, tak si náš playlist neskutečně užíváte, tak ještě 31 minut. Budeme hrát 90, 80, milénium, ale to neznamená, že poté už nebudeme hrát vůbec nic. To ne. My hrajeme samý skvělý hity, ale dneska jsme se rozhodli vám tento večer zpestřit vlastně jako každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou. Doufám, že jste si nikdo z vás, hlavně pánové, nenechal ujít mistrovství světa ve fotbale, protože tam vystoupila zpěvačka, která je považována za královnu popu. V jejím věku vypadá naprosto neuvěřitelně, i když jasně sem tam si pomůže estetickou medicínou, ale kdo ne? Ona je skvělá i tak. Madonna právě teď přichází do éteru Hit Rádia.

0: teď si na své přišli všichni rokoví fanoušci, nadšenci. Doufám, že jsme vám udělali radost. Pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělé muziky. Když se s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou dobrou noc, tak tady ode mě legendární parta 90. let, kterou jsem já osobně měla nalepené ve svém dětském pokojíčku na zdi, usínala jsem s nima. A víte, co je skvělý? Že kluci se i v 21. století vrátili. Backstreet Boys, taky Sonic, George Michael. A to je ode mě všecko. Tak se mějte krásně, vám přeju krásnou dobrou noc a díky, že jste byli s námi. A nezapomeňte ráno vstávat se snídaní šampionů.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

0: je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Hit Radio.

0: Radio Nord Music.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek, spěte lépe, žijte lépe.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.

0: Rádio Nord Music.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospáno.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz